sníš mé, já sním tvé. V noci sníš mé, já sním tvé.

0: Šíří se to jako mor.
1: Co?
0: Jako mor.
1: Ale co?
0: No přece Rádio 1.
2: Aha. Praha, Plzeň, Liberec, České Budějovice.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý. Rádio 1.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

can't find the house or why.

show for however long.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
4: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
3: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
4: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
3: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
4: A vstupné je zdarma.
3: Více informací najdete na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
6: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: Krásné dobré ráno, milí posluchači Rádia 1. Před malou chvílí odbyla 6. hodina ranní. Je čtvrtek 7. května, vy posloucháte Rádio 1 od mikrofonu ze studia. Vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Mikuláš Růžička. Dozněla skladba Moon, Sun, Anything od pražské party The Ecstasy of Saint Therese. A teď už se rozeznívají první tóny skladby In the Quiet Radiance od dvojice Rafaela a Antona Irisariho a Abdullah Mogarda. Čekají nás společné 3 hodiny, které se pokusím naplnit především poklidnou hudbou, jakož to u mě bývá obvyklé. Tak věřím, že i pro vás následující ponor do zvuků a vrstevnatých hudebních krajin bude zajímavý. Hlavně, že s Rádiem 1, jak jinak, tak příjemný poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
3: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete! Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: No a po reklamě zpátky k muzice, projekt Foam and Sand a skladba Circle 68. Pak se těšte třeba na Emily Sprague nebo na řeckého producenta Jor Chronika a jeho skladbu Way Out na Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu DEK Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel DEK Finish zdarma. Více na DEK.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Do Penny dorazila Polštářová Zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
8: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 6 hodin 42 minut. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička. Je čtvrtek 7. května, koukám, dneska má svátek Stanislav, tak všem Stanislavům, Standům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Zahraju vám skladbu The Nature of Becoming od Chrise Lippincotta. A pak se těšte taky na Leifora Jamese a jeho novou věc nazvanou Liberty.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mezivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers. Jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z jejich druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Reklama na Radio 1.

estonský projekt Love Spells a skladba nazvaná Crutch trochu mi připomíná tím vibem Cigarettes After Sex. Je 7 hodin a 1 minuta. Love Spells mi pomohli otevřít druhou hodinu mého vysílání na Rádio 1. Můj jméno je Mikuláš Růžička. No a teď jsem vybral v Cardmasteru našeho

0: kdyby neměl tu panáku blbec, sám říkám, že to vůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne,
1: Inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

opportunity. Threat. And opportunity.

0: Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janova Pec.cz.

duo Make or Break, které tvoří Mateo Huang a Peter Nguyen, skladba, kterou jste na rádiu 1 v 7.25 mohli slyšet, se jmenovala Orbiter. Teď už Office John a věc nazvaná Stay v remixu od Morgana Buckleyho.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22 nebo Mysterium Absintu. Prague Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej rfcetron.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Nazdar, co tu bastlíš?
7: To je prototyp, nešahej na to.
6: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
7: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
6: Taky tě to zajímá?
8: Přijď na Maker Faire Prague.
9: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
8: Křižíkovy pavilony.
9: www.makerfaire.cz.
10: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Reklama na Radio 1.

Finn Greeno, a.k.a. Fink, a jeho nový single Wishing for Blue Sky na Rádiu 1. Tahle krásná skladba se objeví na jeho už deváté studiové nahrávce, která by se měla jmenovat The City is Coming to Erase It All. A měla by vyjít někdy v červnu letošního roku a já se na tuhle novou desku od Finka moc těším. No pokud se nepletu, někde jsem zaslechl, že Fink by měl tuším někdy v říjnu letošního roku přijet i do Prahy a měl by vystoupit v Meat Factory. Budu se těšit. No v 7.40 na Rádiu 1 od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Mikuláš Růžička i s další skladbou, která se jmenuje Venue of the Wall a je od projektu Bookend.

0: On the ground.
1: Reklama Rádia 1.
2: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
3: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
4: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
9: Reklama na Radio 1.

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, teskovejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Zvu vás na letní scénu divadla Ungelt, na které potkáte třeba Milenu Štajmasovou, Ivanu Chýlkovou, Jiřího Dvořáka, Báru Polákovou, Marka Adamčika, Petra Uhlíka a další. Více na divadloungelt.cz. Těším se na vás. Milan Hein.
8: Reklama na Radio 1.

takhle zajímavě kroutí zvuk pomocí synťáku islandský producent Janus Rasmussen. Vy ho možná znáte z dua Kiasmos, které tvoří spolu s Olafurem Arnaldsem. Skladba Bones na Rádiu 1 je z chystané desky Inert, která by měla vyjít prostřednictvím labelu Embassy One. Čtvrtek 7. května. Vy i krátce po 8. hodině ráno posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Mikuláš Růžička. Další minuty budou patřit Poppy Aykroyd a skladbě nazvané Shimmer.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na architektonickou přednášku do kina Světozor.
2: Zdravíme do Rádia 1. Ráda bych vás pozvala na květnovou přednášku spolku Kruh z cyklu Dostupné bydlení. Dá se z bývalé nemocnice vytvořit bytový dům? Lze kombinovat bydlení s vozovnou pro tramvaje? To zjistíte na přednášce architekta a zakladatele curišského studia Miller Siegriest Architekten, Pascala Millera. Archivečer bude ale pokračovat. Po přednášce bude v 9 hodin následovat promítání filmu Brunau Park. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 7. května od 7 hodin v kině Světozor. Více informací naleznete na webu kruh.info. Za Kruh zdraví, Maku.

zpěvák Decker jako host ve skladbě The Sum od Lamberta, skladatele a klavíristy, který pochází z Hamburku, z Německa, a který většinou hraje se sardinskou maskou na obličeji. Na zítřek 8. května naplánoval vydání své nové desky I'm Not Lambert, tak vyjde prostřednictvím labelu Clouds Hill. Doporučuji poslech. Na rádiu 1 v 8.19 teď Vinyl Williams a skladba nazvaná Lost Angel.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

Tata Boys, kapela z Houndspalky a jejich třetí osoba. Na Rádiu 1 teď Editors, novinka od téhle party Collidian.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out. I know you inside out.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

0: Reklama Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Devátá hodina ranní na Radio 1 se pomalu přiblížila, teda nejen, že by se přiblížila na Radio 1, obecně se přiblížila, zbývá do ní zhruba nějakých 11 minut a tím vlastně zbývá 11 minut mého vysílání a tak mi dovolte ještě předtím, než se rozloučím, abych se podíval do programu Rádia 1. Od 9 do 12 hodin po mně bude vysílat Honza Marek, od 12 do 3 bude studio Rádia 1 patřit Janě Kománkové, od 3 do 6 potom Stanislavu Zimovi. Od 6 do 7 se těšte na odvážné palce s Ivetou Nebesařovou a v 7 hodin klasicky večer vás čeká celé CD nepřerušované moderátorem ani reklamou. Dnes v CD nonstop bude deska Happy od Public Image Limited. V 8 hodin potom přijde do studia na hitparádu Rádia 1 Josef Sedloň a v 10 hodin vás čeká pořad AM 180 Štěpán Wolf a Jakub Hošek. Na webu Rádia 1 najdete taky aktuální pohledy do hitparády Rádia 1 a do Velké sedmi, je tam spousty zajímavých informací ze světa kultury. A je tam taky můj tracklist pod jménem Mikuláš Růžička. Moc mě těšilo a zase příště se budu těšit na slyšenou. Do té doby se mějte moc hezky. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
2: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete! Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Rádio 1.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.
3: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
2: Radio 1. Ahoj, ahoj.
4: Hoj, hoj, hoj. Radio.

Krásné dobré ráno, je 9 hodin 10 minut, vy posloucháte Rádio 1 a od mikrofonu už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin, kdy mě vystřídá Jana Kománková. My jsme začali návratem do daleké minulosti, skupina Vivian Girls, skladba Where Do You Run To? No ale hnedka skočíme šipku do vody plné hudebních novinek a singlů a máme tady skupinu Kola se skladbou Have Luck Country. Právě teď na

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
5: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na nissan.cz.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 nám právě dozněl projekt Rip Magic, za kterým stojí Marco Pinny, kterého můžete znát z kapely Sorry. Tohle byl další single projektu se s názvem Screw Dark. Teď už z nového alba skupiny Junior Varsity skladba Shoestring, na které se spolu podílel také Oxys. Posloucháte Rádio 1.

0: Zpravodajství z Any filmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Radio1.cz.
1: Zpravodajství z Any filmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz.

Rádiu 1 nám právě dohrála londýnská skupina Man, Woman, Chainsaw s jejich singlem skladbou Nosedive. No a my se přesuneme na album australské skupiny Divers. Album se jmenuje Odd Dog in the Capital a tohle je z něj druhá skladba Head Chef.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připravenou 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinka číslo 1, tak to jsou vlastně dva velké návraty v podobě Mesivetek a Toma Vejce. Boots on the Ground, protest song, společný single jako novinka číslo 1. Debutové album O na Ninja Tune vydali Fuckers, jejich single Butterflies je novinkou druhou. Tajemný elektronický kolektiv Holy Bones si ve skladbě Slug Boy přizval Baxtera Dureyho. Do hitparády se také vrací projekt zpěvačky a skladatelky Lou Rhodes s názvem Kyoto. Warpaint, to je single z jejich druhého alba Black Salt.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited. Ta vystoupí 22. května v klubu Sasazu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo, toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
5: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
8: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
7: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
8: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
7: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
8: A vstupné je zdarma.
7: Více informací najdete na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
9: Reklama na Radio 1.

Rádio 1 nám tady dohrál Greg Mendez se skladbou No Evil. No a další skladbou je druhý single z připravované desky, která vyjde velmi brzo, Kurta Weila. Deska ponese název Philadelphia's Been Good to Me. A tohle je druhý single Zoom 97. Právě teď na Rádio 1.

10 hodin, 1 minuta, vy posloucháte Rádio 1. No a je čas na náš pravidelný kulturní servis. Z kategorie galerie v Kunsthalle Praha vystavuje William Kentridge výstavu s názvem The Battle Between Yes and No. V Kempu výstava Devade. V Doxu, tam si můžete v 6 hodin těšit na komentovanou prohlídku výstavy Jiřího Petrboka s názvem Deník pacienta. Na Pražském hradě, konkrétně v jízdárně Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie hlavní města Prahy v knihovně, tam si můžete těšit na výstavu Expanze přírůstky v letech 2013 až 2025. V galerii Středočeského kraje vystavuje Melzer Kinsel Hilmar 1968 až 78. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. V Kaštanu scéně Unijazzu Marcel Bárta a jeho Meutary a kresby z cest. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci NGP 230 let, muzeum Montanelli výstava Who, Why, čítání Unijazz s Větýnýma očima výstava obrazů umělců na spektru autismu, galerie Rudolfinum Sahej Čerahal a jeho Beyond the City of Time, Moravské galerie v Brně Liběna Rochová a její doteky, galerie C12 Fashion Grain, muzeum Kampa Václav Sokol a Hojnost, v umělecko-průmyslovém muzeu v Praze výstava Art Life Umění pro život. V Artoto galerii v Uhelné Mlýně Mezi námi v tichu. V galerii Benedikta Rejta v Lounech Adriana Šimotová a její rozhraní. V galerii Lázně Liberec Jiří Černický a Západ země ze slunce. V Rokafé Jiří 231 a Climate Revolution. Na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. V Karpuchy na galerii Jina Park a Kurt Gebauer a jejich společná výstava Art the Atlas. V The Chemistry Gallery kolektivní výstava Svěcení jara. Galerii umění

Hradu 1 dnes poměrně tradiční čtvrtek, protože o 12 se můžete těšit na vysílání Jany Kománkové a o 3 až do 6 na Stanislava Zimu, který mimochodem dneska slaví svátek, všechno nejlepší všem standům. Můžete se dnes také těšit v 11 hodin a v repríze ve 4 hodiny na zpravodajství zprávy probíhajícího festivalu Anifilm. Můžete se těšit na nějaké soutěže, což vám bohužel neřeknu kdy, to musíte poslouchat Rádio 1. Ale co vám řeknu je, že v 5 hodin si budeme povídat s Alžbětou Chrobákovou a Jakubem Pankem o akci Běh pro paměť národa. V 6 hodin Iveta Nebesářová uvede pořad Odvážné v palce, kde se můžete těšit na filmové recenze. V 7 hodin zazní CD Nonstop, kde si poslechnete album Happy od skupiny Public Image Limited. V 8 hodin Josef Sedloň a hitparáda Rádia 1, 5 novinek a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování, které ještě do 12 hodin můžete ovlivnit svým hlasováním na webu radio1.cz. No a od 10 až do půlnoci Štěpán Wolf a Jakub Hošek a jejich pořad AM 180. Takový bude čtvrtek s Rádiem 1. To je vše z kulturního servisu, no a my si jdeme pustit Tracy Nelson se skladbou 86 na tom našem a taky vašem Radio

Na Rádiu 1 nám právě dozněl další single od dánské skupiny Ice Age, skladba The Week. Skupinu tak trochu zastínila momentální produkce jejich frontmana Eliase Renenfelda, ale teď po dlouhé odmlce je skupina zpátky v plné síle. Zpátky je i Maya Hawke, které vyšlo její druhé album, které nese název Maitreya Corso, a my si z něj právě teď hrajeme úvodní skladbu Love of My Life. Posloucháte Rádio 1.

0: jedno.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Mezi ploty!

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
7: Reklama na Rádio 1.

Nám tady před chvilkou dozněl Channel Beat se skladbou Song for the Messenger a ještě předtím to byl Young Clean s jeho novinkou singlem Storm 2. Teď nám začínají hrát Bleachers se skladbou I'm Not Joking. No a srandu si z vás nedělám ani já, protože skutečně je tady soutěž Rádia 1. A my budeme za chvilku soutěžit o dvě vstupenky na veletrh Svět knihy Praha a taky o knihu autora, který na festival přijíždí. Svět knihy, Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2026 nechá prostřednictvím více jak 800 účinkujících nahlédnout do současné knižní tvorby 44 zemí a regionů. Akce se uskuteční od 14. do 17. května na výstavišti Praha a hlavními tématy jsou historie a Evropa. Motto festivalu je inspirované citátem Milana Kundery: boj člověka proti moci je bojem paměti proti zapomínání. Já jenom připomenu, že budeme soutěžit o dvě vstupenky na veletrh a knihu autora, který na festival přijíždí. Telefon číslo do našeho studia je 210-323-919. No a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na otázku, jak se jmenuje populární britský autor detektivních románů, který žije na Slovensku a na festival oslaví výročí 10 let od vydání své první knihy Dívka v ledu. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě

0: Tak, máme tady prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, tady Radovan. Ahoj, myslím, že to je Robert Brinza.
0: Ty to, Radovan, říkáš úplně přesně, je to skutečně Robert Brinza, který na festival přijíždí. Já ti gratuluju, ty jsi právě vyhrál dvě vstupenky a knihu právě Roberta Brinzy. Dvě vstupenky na festival Svět knihy, který se uskuteční, bude to příští víkend, respektive začíná to už ve čtvrtek. Ještě jednou gratuluju.
1: Dobře, děkuju moc.
0: A já ti jenom poprosím, vydrž mi ještě na drátě, my jsou mimo vysílání, řekneme více k té výhře.
1: Dobře, tím.

0: CD Nonstop.
1: Britskou postpunkovou skupinu Public Image Limited založil v roce 78 bývalý člen Sex Pistols John Lydon. Jejich šesté album Happy z roku 87 zazní v souvislosti s jejich blížícím se vystoupením v klubu Sasazu. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Na Rádiu 1 nám právě dozněla Carla Del Forno, skladba z jeho nového alba Confession, skladba nesla název Monday. Teď už skupina Jaw Dropped a jejich single Monday, skladba od Carly Del Forno se samozřejmě jmenovala Night Time. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nazdar, co to bastlíš?
4: To je prototyp, než aj na to.
3: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
4: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
3: Taky tě to zajímá?
5: Přijď na Maker Fair Prague.
6: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
5: Křižíkovy pavilony.
6: www.makerfaire.cz.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí Lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Byla klubu za 8,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
12: Reklama na Radio 1.

Na Rádio 1 krátce před 11 hodinou nám doznívá Václav Havelka s jeho novým singlem skladbou Sky Feathers. Teď už skupina Dvořák a jejich skladba Jsem hroznej právě teď.

0: Janova Pec uvádí
1: Zpravodajství z Anifilmu. Anifilm se dnešním dnem dostává do své poloviny. Oba sály Cinema City budou dnes patřit projekcím soutěžních filmů, a to jak krátkometrážních, tak celovečerních. Kdo chce naopak vidět něco kuriózního z českého archivu a ještě se přitom pobavit, neměl by vynechat animované agitky Václava Bedřicha v Naivním divadle. Dnešním dnem také otevíráme dabingovou dílnu České televize. Odpoledne bude nabité nejen projekcemi, ale i dalšími akcemi. Čeká nás mimo jiné komentovaná prohlídka výstavy Vlkochodci v Galerii Lázně od 17 hodin, představení nových knih o animaci a audiovizuální výchově v Paláci Líbich 18 hodin a k večeru ožije festivalový stan oblíbenou Fuck Up Night, přičemž letošními speakery budou Míša Hofová, Katka Karhánková a Vojta Haken. Co se týče tipů na dnešní den, tak vás pozveme do Grand Hotelu Zlatý lev od 14 hodin, kde se bude promítat snímek Bohatýr Jan. Celovečerní debut Marcela Jankoviče, legendy maďarské animace z roku 1973, vznikl ke 150. výročí narození básníka Sándora Petőfiho jako historicky první maďarský animovaný celovečerní film. Tento zářivý hudební mýtus mistrně propojuje Jankovičův osobitý kaleidoskopický vizuální styl s epickou básní národního básníka a revolucionáře. Na tomto analogovém skvostu pracovalo ve studiu Pannonia po dobu 22 měsíců 130 umělců a umělkyň a díky spolupráci s maďarským filmovým archivem jej nyní můžeme vidět v restaurované podobě v nové 4K digitalizované verzi. Taky můžete v 17 hodin vyrazit do Galerie Lázně, kde se bude v rámci výstavy Vlkochodci konat komentovaná prohlídka. Dnes máme jedinečnou šanci projít si výstavu Vlkochodci v Galerii Lázně se zástupcem studia Cartoon Saloon, supervizorem animace Andřejem Radkou. V Cinema City 1 od 20.30 se bude promítat film Decorado. Alberto Vázquez, oceňovaný španělský režisér s naprosto ojedinělým autorským rukopisem, se vrací s dalším celovečerním filmem. Po znepokojivě podivném psychodramatu Unicorn Wars z roku 2022, uvedeném i v naší soutěži, rozvinul námět ze svého krátkého filmu z roku 2016, rovněž nazvaného Decorado. Alberto Vázquez opět vsadil na černý humor a kontrast tématu s výtvarným pojetím, čímž publiku naznačuje, že navenek růžový svět se může kdykoliv

0: přišel z Prahy. Partneři se dohodli na technice ploškové animace a na hodinové délce filmu. Náklady se rozdělily v poměru 2 Praha ku 1 Drážďany. Natáčení probíhalo v Praze, přičemž hlavní část tvůrčí práce odvedla česká strana. Režie se nejdříve ujal Ivan Renč, poté se režisérem stal Jiří Tiller. A právě režisér snímku Jiří Tiller bude vedle Folkra Petzolda druhým z hostů, kteří budou na natáčení Odysseji vzpomínat. Více na anifilm.cz. Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janovapec.cz. Na cestě po

Posloucháte Radio 1, 11 hodin 9 minut. Před zpravodajstvím z Anifilmu nám dozněla skupina Léto s Monikou se skladbou Tiger. Teď to byla domácí skupina Ocun s další letní skladbou Prodali jsme léto. No a teď už starší věc Amelie Siba a skladba Last September právě teď na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
0: Jedna reklama.
4: In the absence of your ghost.

na nám právě dozněla skupina Case Oates se skladbou Bottom of an Afternoon. No a teď je z alba Blurb 2, které má na svědomí Baba Stills a OK Kaya, závěrečná skladba Uroboros právě teď na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku, který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát. Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
1: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

se nám 12. hodina, posloucháte Radio 1 a hned za sebou tady máme dvě vzpomínkové věci. Tou první byla skupina z Ohio, skupina Cloud Nothings, vzpomínka z roku 2012 z alba Attack on Memory a skladba Wasted Days. Teď už Connor Oberst se skladbou Tachycardia právě teď na Radio

Je to tak, 11 hodin 41 minut, posloucháte Rádio 1, no a je tu samozřejmě druhá část našeho pravidelného kulturního servisu, tak pojďme na to. Z kategorie koncerty a tanči jedny v čítárně Unijazz v 8 hodin večer vystoupí Grandmother's Favorite. V Rock Café také od 8 Dope D.O.D. Ve Středočeském muzeu od 9 hodin večer Fantaspritz, Sofie Eder, Odont, Idyla, Alex Reichmann, Der Deutscher a SSSN. V Cargo Galerii v 20.00 vystoupí Brancos Bridge a s nimi I Love You Honey Bunny a ještě také Můry mají nárok na kremaci. Ve výměníku jedna v Českých Budějovicích v 6 hodin odpoledne swingová tančírna Buď Hop. V Bike Jesus vystoupí Never Easy spolu s Love Is Noise a také New Shapes. No a v Groove Baru v 9:30 vystoupí Chep. Z kategorie filmy v kině pilotů v 18.20 Ďábel nosí Pradu 2 a v 20.20 snímek Spasitel. V Edison Film Hub v 19.00 3 dny v Kiberonu. V kině Dlabačov od 6 neděle a od 8 zmizení Josefa Mengeleho. V kině 35 v 18.15 film Kafe a cigára a v 20.15 promítají Sirat. V kině Světozor v 19.00 Brunau Park a v kině Lucerna v 18.00 Billie Eilish a její Hit Me Hard and Soft The Tour. Potom tady máme divadla, divadlo v Celetné v 19.30 Terminus, divadlo v Řeznické v 19.30 Improvizační řez Challenge Accepted, v klubovně Kašpar v 19.30 Zabiják Joe, v kulturní stanici Galaxie už od 5 Zachraňte číslo 6, v A-studiu Rubín v 19.30 Stojím ve tmě, abych viděl světlo, dělám zlo, aby dobro kvetlo, Miriam. Divadle D21 v 19.30 Ondina, v Větkách 78 v 19.30 představení Sen Art. No a potom tady máme kategorii ostatní v galerii Benedikta Reina v Lounech v 18.00 přednáška o architektuře se Zdeňkem Lukešem a v Kaštanu v scéně Unijazzu od 8 Poetry Jam a taky Marie Kešlovsky. No a na Rádiu 1 o 12. to je za chvíli, se můžete těšit na vysílání Jany Komankové a od 3 až do 6 tradičně Standa Zima, kterému můžete popřát ke svátku, protože dneska slaví všichni standové. Ve 4 hodiny si pustíme zpravodajství z festivalu Anifilm a od 5 se můžete těšit na rozhovor o paměti, o běhu pro paměť národa. Přijdou nám povyprávět Jakub Pánek a Alžběta Chrobáková. 6 hodin pořad odvážné palce, v 7 hodin zazní CD Nonstop z Public Image Limited a jejich album Happy. Od 8 uvede Josef Sedloň hitparádu Rádia 1, kde vám přehraje 5 novinek a taky aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování. No a od 10 až do půlnoci pořad

No a nám se opravdu ale nezadržitelně blíží 12. hodina. Dozněla nám tady skupina Teen Blush se skladbou Car Crash. No a na závěr se rozloučíme novinkou, i když starým zvukem. Tady jsou The Black Keys z jejich nového alba. Závěrečná skladba Nobody But You Baby. No a už vám popřeji jenom krásný den, od 9 až do 12 vám hudbu vybíral Jan Marek. No a kdyby vás třeba zajímalo, co jsem hrál, tracklist už najdete vyplněný na webu radio1.cz. Já se na vás budu těšit zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12. No a teď už vám jenom popřeju krásný den. No a těšte se na Janu Kománkovou, která to tady hned od 12 hodin za mě přebírá. Tak čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Popme se 2026. Einstürzen Center Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovej cez podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.

Dobré poledne, poslouchat Rádio 1, zdraví vás Jana Kovánková. Tohle byla taková divnost od Opal Eskar a pokračujeme s aktuální věcí od Future Islands. Trochu sladáček, ale milej.

David Bowie, Love is Lost. Posloucháte Rádio 1. Čeká nás aktuální věc od Get Down Services, sympatický dvojky a skladba The Radiator.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
8: Chajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz
9: Reklama na Radio 1.

0: jednou.
1: Jsem zvědavá, s čím dalším přijde Tricky. Zatím Out of Place s Martou, nejnovější věc, a čeká se mnoho dalších.

Posloucháte Rádio 1, doznívá webu Relax, se kterýma jste se mohli seznámit čtvrtek po Sleep Clubbingu. A protože se mi to zalíbilo, tak jsem si pořídila celé album na Bandcampu a budu vás tím postupně zásobovat. A teď už k něčemu známějšímu, Young Guts a Tantal Gyáš a potom novinka od The Loft.

0: CD Nonstop.
1: Britskou postpunkovou skupinu Public Image Limited založil v roce 78 bývalý člen Sex Pistols John Lydon. Jejich šesté album Happy z roku 87 zazní v souvislosti s jejich blížícím se vystoupením v klubu Sasazu. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Rádia 1.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
4: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
7: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
8: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
7: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
11: Reklama na Rádio 1.
12: Kulturní servis.

Přiblížila se 13. hodina, takže je čas na kulturní servis a my vám řekneme, kam můžete dneska vyrazit, tedy pokud se někde na českém území. Čímž zdravím naše posluchače do Německa a do Anglie, kteří se nám teď ozývají. Ti si musí vystačit s lokálními informačními servisy. Takže galerie Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. V Kempu pokračuje výstava Devade. V Doxu komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Petrovoka Deník pacienta. Začne od 18 hodin. V jízdárně Pražského hradu je výstava Fragmenty paměti, svatovický poklad zrcadla současného umění. V knihovně Galerie hlavního města Prahy je výstava Expanze přírůstky 2015 až 2025. Hezká, rozsáhlá výstava aktuálního českého umění. Dále v Galerii Středočeského kraje Mölcl Kincl Hilmar 68 až 78. V Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2 ve Středočeském muzeu samozřejmě. V Kaštanu Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest ve Veletržním paláci NGP 230 let. Muzeum Montanelli Hawaii v čítárně Unijazz světlýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. V galerii Rudolfinum Sahaj Čehal Beyond the City of Time. V Moravské galerii v Brně pokračuje výstava Liviany Rochové Doteky v galerii C12 Fashion Grain. V muzeu Kampa Václav Sokol Hojnost. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze Art Life Umění pro život. V Artota galerii v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu. V Lounech Adriana Šimotová rozhraní v galerii Melanie Rejta. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ dení ze slunce, Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Karpušina galerie, Dina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas, Chemistry galerie, kolektivní výstava Svěcení jara. Galerie Umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty Outside Inside, v Trafo galerie Lucie Rosická Londromat, program pro jemné zacházení. Novoměstská radnice nabízí výstavu Elegance, ve Vile Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, galerie Kostka, Bolso Schlerins, Spectre in the Veg a ve studiu Prám Křehkost, co přetrvá. Na Rádio 1 v 18 hodin Odvážné palce, v 19 Cera non-stop dneska PIL, album Happy, v 8 bude hit paráda a v 10 pořad AM 180. To byl kulturní servis Rádia 1. A tohle už je aktuální skladba od Bolaco v Kanada, který se vracej netrpělivě. Očekávaná nová hudba, tohle je první závdavek.

Tolik Dorothy Klan, posloucháte Rádio 1 a čekají nás Jawbl s Johnem Kleinem, nikoliv z té nové desky, ale jejich starší cover skladby od Banshees s jménem Monitor.

Ještě mi pořád trochu dojíždí zážitek z koncertu Micka Harveyho v Berlíně a v Praze a z předkapely, takže od ní ještě jednu věc. Run All Night, Andrew McCubbin.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Dva herci a 14 lidských osudů v jedné hospodě. Zvu vás na britskou tragikomedii Dvojka, kterou hrajeme my, Bára Hrzánová a Jaromír Dulava, na letní scéně divadla Ungeld. Více na divadloungeld.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
5: Nazdar, co to bastlíš?
6: To je prototyp, nešahej na to.
5: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
6: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
5: Taky tě to zajímá?
7: Přijď na Maker Faire Prague.
8: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
7: Křižíkovy pavilony.
8: www.makerfaire.cz.
9: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Strachastivě Vandra neuškodí takhle ve čtvrtek odpoledne. Ve čtvrtek je asi opravdu malý pátek, mám dojem, že všichni už někam míří grilovat nebo relaxovat nebo co. Každopádně my si pustíme Matta Berningera a potom Marka Lanegara.

0: Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku. Který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát? Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Mezi ploty! Více!

0: boty, ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
3: Reklama na Radio 1.

abychom si nehrali jen ty sklíčené staré muže, tak jedna celkem nová kapela z Anglie, říkají si Ebb, psáno Ebbbb, a teď vydají brzo debutový album a přijedou na konci roku dokonce hrát i do Prahy. A právě teď jim vychází single Now You Know.

Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out.

Při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

posloucháte Rádio 1, rozdívají Renegade Sunwave a čeká nás robot Koch a Jokar Modern Love. Potom třeba taky Peter Murphy a Brian Eno, Marian Faithful a Black Market Dub.

I gave my soul to the thing that you admire. I caught it

Adlbon, věc, která opravdu dokáže vyvolat příjemnou náladu, a on je se About Time, je to jedna z jejich novějších věcí. Pak nás čekají třeba Bill Killen nebo taková divnost od Los Straight Jackets. Posloucháte Rádio 1, mně zbývá něco jako půl hodina do konce směny, kolem třetí mě vystřídá Stanzim a já se těším na slyšenou mimořádně ještě i v sobotu odpoledne, co by záskok.

0: Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
5: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete! Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
8: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
9: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
8: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
9: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
8: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
9: A vstupné je zdarma.
8: Více informací najdete na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Reklama na Radio 1.
11: A ještě jeden pozdrav pro našeho stálého posluchače do Skotska. Tohle jsou DJ Semi Chain.

0: Z Anny filmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
1: Zpravodajství z Anny filmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše rendrováno a bez labku. Janova Pec.cz.

0: jedno.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete! Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Popme se 2026. Einstürzen der Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
4: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
8: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete! Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Přesně.
1: Dobré odpoledne, vám přeje už teď Stanislav Zima. Po 14 dnech zase v plné síle a trochu pozdě, za což se omlouvám, ale snad vám to dokážu vynahradit do 18 hodin. Budeme spolu a v 16 hodin si můžete vyslechnout zpravodajství z Anifilmu, v 16.15 kulturní servis. A budeme tu mít i rozhovor, který se bude týkat běhu pro paměť národa. Tak ještě jenom, ať se vám dobře poslouchá, tohle to je na úvod poměrně nová věc z dílny amerického sound designéra, říkajícího si One O Tricks Point never.

Tohle je práce dvojice 96 Becca Special Request. Skladba se nazývá Patrick a po ní už nastoupí John Kennedy, náš kolega z rádia, na jeho Mushroom Jazz

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

Ebb and Flow, tohle byl pozdrav od producenta z Londýna, Maxa Coopera. Krásná věc, kterou teďka vystřídá zase náš starý známý z Berlína aparát, Sasha Ring, vydal teď nedávno novou desku, která se jmenuje A Hum of Maybe, kterou představil i v rámci festivalu Spectaculare v Praze. A zní teď skladba Slow Collision Up.

0: Aha, já mám režijku, ale tady Franky jede na černo a je schovaný pod celtou.
1: Cože? Tak už tě mám, ty železniční strako! Majs tisíc láter a kokrelů, byle, mě zradil.
2: Rádio 1 vás nikdy nezradí.
1: To taky nejde.

Tohle to je Art School Girlfriend ze své nové desky The Field, skladba. Krásná věc. No a teď jedna z domácí líhně, projekt Eva Spell, skladba Delusion.

0: Kamarádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
7: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
8: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
7: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Spolupráce dvou jmen Logix a Evesen a jejich Baby. Je 16 hodin a nás čeká teď na rádiu jedna zpravodajství z Anifilmu.
1: Janova Pec uvádí
2: zpravodajství z Anifilmu. Anifilm se dnešním dnem dostává do své poloviny. Oba sály Cinema City budou dnes patřit projekcím soutěžních filmů, a to jak krátkometrážních, tak celovečerních. Kdo chce naopak vidět něco kuriózního z českého archivu a ještě se přitom pobavit, neměl by vynechat animované agitky Václava Bedřicha v Naivním divadle. Dnešním dnem také otevíráme dabingovou dílnu České televize. Odpoledne bude nabité nejen projekcemi, ale i dalšími akcemi. Čeká nás mimo jiné komentovaná prohlídka výstavy Vlkochodci v Galerii Lázně od 17 hodin, představení nových knih o animaci a audiovizuální výchově v Paláci Líbich 18 hodin a k večeru ožije festivalový stan oblíbenou Fuck Up Night, přičemž letošními speakery budou Míša Hofová, Katka Karhánková a Vojta Haken. Co se týče tipů na dnešní den, tak vás pozveme do Grand Hotelu Zlatý lev od 14 hodin, kde se bude promítat snímek Bohatýr Jan. Celovečerní debut Marcela Jankoviče, legendy maďarské animace z roku 1973, vznikl ke 150. výročí narození básníka Sándora Petőfiho jako historicky první maďarský animovaný celovečerní film. Tento zářivý hudební mýtus mistrně propojuje Jankovičův osobitý kaleidoskopický vizuální styl s epickou básní národního básníka a revolucionáře. Na tomto analogovém skvostu pracovalo ve studiu Pannonia po dobu 22 měsíců 130 umělců a umělkyň a díky spolupráci s maďarským filmovým archivem jej nyní můžeme vidět v restaurované podobě v nové 4K digitalizované verzi. Taky můžete v 17 hodin vyrazit do Galerie Lázně, kde se bude v rámci výstavy Vlkochodci konat komentovaná prohlídka. Dnes máme jedinečnou šanci projít si výstavu Vlkochodci v Galerii Lázně se zástupcem studia Cartoon Saloon, supervizorem animace Andřejem Radkou. V Cinema City 1 od 20:30 se bude promítat film Decorado. Alberto Vázquez, oceňovaný španělský režisér s naprosto ojedinělým autorským rukopisem, se vrací s dalším celovečerním filmem. Po znepokojivě podivném psychodramatu Unicorn Wars z roku 2022, uvedeném i v naší soutěži, rozvinul námět ze svého krátkého filmu z roku 2016, rovněž nazvaného Decorado. Alberto Vázquez opět vsadil na černý humor a kontrast tématu s výtvarným pojetím, čímž publiku naznačuje, že navenek růžový svět se může kdykoliv zvrtnout v naprostý horor. Co se týče industry typu, tak je tu Vzpomínky na Odysseu od 15 hodin. Krajská vědecká knihovna, tam se to bude konat. Po úspěšném loutkovém seriálu Krakonoš, který mezi roky 1975 a 1983 točil krátký film a studio Jiřího Trnky, společně se studiem animovaných filmů Defa v Drážďanech, vznikla další koprodukce, tentokrát vycházející z Homérovy legendy. Návrh vzešel z Prahy. Partneři se dohodli na technice ploškové animace a na hodinové délce filmu. Náklady se rozdělily v poměru 2 Praha u 1 Drážďany. Natáčení probíhalo v Praze, přičemž hlavní část tvůrčí práce odvedla česká strana. Režie se nejdříve ujal Ivan Renč, poté se režisérem stal Jiří Tiller. A právě režisér snímku Jiří Tiller bude vedle Folkra Petzolda druhým z hostů, kteří budou na natáčení Odysseji vzpomínat. Více na anifilm.cz. Zpravodajství z Anifilmu na Rádiu 1 od 5. do 9. května každý den v 11 a v 16 hodin v repríze. Rádio 1.cz.
1: Zpravodajství z Anifilmu vám přináší Janova Pec. Stop motion mysli, rotoskopické granuly, loutkové kaše. Vše renderováno a bez labku. Janova Pec.cz.

Dvě regulární alba, jedna sbírka EPček, to je vlastně diskografie kapely Bark Psychosis. Je to obrovská škoda. Parta je okolo Grahama Suttona, pravděpodobně už další věci asi neudělá. No, mrzí mě to, mrzí. Tohle byla věc s názvem Blue. 9 minut po 16. hodině a máme tady projekt Tropics, to je Chris Ward. Ten naštěstí tvoří dál. Tohle je skladba Rest in Flight.

No a než se nám rozjede kulturní servis, tak je ještě jedna novinka od americké písničkářky Debbie Nevers. Tohle skladba All the Time.

0: Kulturní servis.
1: Hello, máme 16 hodin, 15 minut, dokonce 16 minut už a je tady kulturní servis, který vám přinese nějaké pozvánky na koncerty, případně DJské sety, na filmy, do divadel vás pozveme a ještě něco k tomu. Tak jo, pojďme na to, dnes máme 7. května, léta páně 2026. Tak začneme těmi hudebními pozvánkami. Tak v čítárně Unijazz ve 20 hodin začíná Grandmother's Favorite. Rock Café ve 20 hodin Dope D.O.D. Ve Středočeském muzeu ve 21 hodin dnes Fanta Spritz, Joffie Eder, dále Odondt, O-D-O-D-D-N-T, Odondt, Aydila, Alex Reichman, Der Deutscher a Triple SN. Tak, přesuneme se do Cargo Gallery, kde ve 20 hodin Brancos Bridge a také I Love You Honey Bunny plus MMNK. Výměník 1 v Českých Budějovicích má na programu v 18 hodin swingovou tančírnu Buď Hop. By Jesus, dnes Never Easy, Love is Noise a News Shapes. A ještě do Groove Baru můžete zajít na Čepa ve 21.30. Co se dnes promítá? V kině pilotů v 18.20 Ďábel nosí Prádu 2 a ve 20.20 Spasitel. Edison Film Hub má na programu v 19 hodin 3 dny v Kviberonu. Kino Dlabačov v 18 hodin neděle ve 20 hodin Zmizení Josefa Mengeleho. Kino 35 vás zve v 18.15 na kafe a cigára, ve 20.15 pak na snímek Sirat. Kino Světozor v 19 hodin Brunau Park. V kině Lucerna můžete vidět v 18 hodin Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Tak a co pak v divadlech dávají? V divadle v Celetné v 19.30 Terminus, v divadle v Řeznické v 19.30 Improvizační řez, dnes Challenge Accepted. Klubovně Kašpar v 19.30 Zabiják Joe, kulturní stanici Galaxie v 17 hodin Zachraňte číslo 6. A studiu Rubín v 19.30 Stojím ve tmě, abych viděl světlo, dělám zlo, abych dobro kvetlo, Miriam. Divadlo D21 v 19.30 Ondína a Jatka 78 v 19.30 Start. Tak, teď nějaké ty ostatní pozvánky. V galerii Benedikta Rejta v Lounech v 18 hodin začne přednáška o architektuře se Zdeňkem Lukešem. Kaštan scéna Unijazzu dnes ve 20 hodin zve na Poetry Jam a Marii Kešlovsky. No a u nás na rádiu je jedna. Vám můžu doporučit třeba rozhovor s Alžbětou Chrobákovou a Jakubem Pánkem o běhu pro paměť národa. Nebo v 18 hodin potom Odvážné palce, v 19 hodin CD non-stop dnes Public Image Limited neboli PIL a album Happy. Ve 20 hodin hit paráda Rádia 1 a ve 22 hodin pořad AM 180. Jinak, moje jméno je Stanislav Zima, já vás nadále zdravím z vln Rádia 1 a teď oslavíme s Alexem Perezem takové krásné, kouzelné, dokonce i snad posvátné místo na Novém Zélandu, Cape Ring.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu. Nejlepší české a slovenské interiéry získají cenu v 11. ročníku interiéru roku, který z architektů nebo designérů zvítězí tentokrát. Vítězové budou vyhlášeni na Mezinárodním kongresu Living Forum v Pražském centru současného umění DOX. Zveme vás na celodenní festival designu, kde vystoupí plejáda zahraničních hvězd z oboru architektury a interiérového designu. Využijte jedinečnou možnost se s nimi potkat. Interiér roku oznámí vítěze v úterý 19. května.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Nazdar, co tu bastlíš?
8: To je prototyp, nešahej na to.
7: Počkej, jsi tam dal senzory? A to reaguje na pohyb?
8: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
7: Taky tě to zajímá?
9: Přijď na Maker Faire Prague.
10: První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti.
9: Křižíkovy pavilony.
10: www.makerfaire.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
12: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé, výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
13: Reklama na Radio 1.

Mám pro vás docela takovou příjemnou pozvánku, pokud se chcete vyhnout alespoň jednou v létě frontám na pivo a situacím, kdy jste se ztratili s kamarády na festivalu a tak dále. Přijďte třeba na takový minifestiválek mezi stromy 6. června, dobře si to pamatuje, 6.6. na západním okraji Křivoklátka ve výstce Skřivaň, která je neprůjezdná, takže tak, jak tam dorazíte, tak se musíte i vrátit, nebo byste museli pak zabrousit do křivoklátských hvozdů. No a za opravdu symbolickou cenu dostanete příjemné koncertíky a taky hodnotné autorské čtení, Zevling a spoustu dalších příjemných chvil. Z toho čtení to budou docela velká jména. Hvězda současné české literární scény Petr Borkovec a také Marie Iljašenko. Z hudby to je takový úkaz z nového strašecí duo Lakatoš, které jsme teďka poslouchali, anebo Kale, které posloucháme teď. 6. června mezi stromy Skřivaň.

Odvážné palce. Nekompromisní palce nahoru nebo dolů k filmovým premiérám týdne. Každý druhý čtvrtek od 6.

Album Lucent, které vychází, nebo teďka vyšlo akorát čerstvě, můžeme bez nadsázky označit jako velký návrat, protože se na něm sešli opět Duncan Forbes a Charlie May, tedy protagonisté pro Rádio 1, si dovolím tvrdit, velmi důležité dvojce Spooky. Spooky a Inflorescence právě ze zmiňovaného alba, což je skladba, která teďka zazněla. No i tahle ta skladba, která se nám už rozjíždí, je vlastně taková vzpomínka nebo takový návrat vlastně, protože ji složil Steve Cobby s projektem Third Attempt. No a Steve Cobby býval polovinou slavné takové downtempo dvojice Phila Brazilia. Skladba s názvem Feeling Seen, Steve Cobby a Third Attempt.

Hrál nám v novozélandský drum and bassový hrdina, který se říká Tokyo Pros, a teďka skladba Ziggurat z tvorby skvělého autora z Londýna v poslední době docela činného, jehož přezdívkou je Forest Drive West.

0: Reklama Rádia 1.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz ihned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
9: Reklama na Radio 1.
10: Ahoj, ahoj.
11: Hoj, hoj, hoj.
12: Rádio 1.
10: Ahoj.
13: Tak ahoj, pěkné odpoledne. To už je i zároveň uvítání mých milých hostů. Jednoho hosta, jedné hostky. Naopak jedné hostky, jednoho hosta. Už jsem avizoval, že vlastně po 17. hodině bude řeč o akci, která už nějakou tradici u nás má, ale letos prozradím na úvod, že bude rozsahem možná rekordní. Jedná se o běh pro paměť národa, která začíná právě teďka v květnu, a já už tímto u nás v Rádiu 1 vítám tiskovou mluvčí Alžbetu Chrobákovou a také Jakuba Pánka, což je produkční téhleté akce. Řekl jsem to správně? Doufám, že jsem to nějak neskomolil, vaše funkce a postavení. Já vím, že teďka to bude taková otázka na úvod trošku bolehlav pro vás, protože to bude asi taková jakoby repetice už po nevím kolikáté, ale co to vlastně je běh pro paměť národa? A jak to vzniklo vlastně? Jaká byla geneze téhle akce?
14: Tak já asi na úvod řeknu, co to vůbec je, a pak kolega řekne, jak to vzniklo.
13: Dobře.
14: Tak je to vlastně sportovní akce, která má charitativní přesah. Člověk si může zaběhnout trasu 10-kilometrovou, 5-kilometrovou, ale třeba i rodinný běh. A zároveň tím podpořit dobrou věc, protože výtěžek ze startovného jde na zaznamenávání a vyprávění příběhů našich pamětníků, kteří zažili například druhou světovou válku nebo totalitu.
13: Mm-hmm. A ten vznik vůbec...
15: Já řeknu, jak to vzniklo, ano. Protože já si to pamatuju vlastně, nebo to je taková hláška už možná teďka, ale bylo to vlastně teďka 11. ročník a vlastně tenkrát před těmi 11 lety jsme tímhle způsobem slavili 10 let. 10 let, 10 kilometrů, byla trasa na 10 kilometrů, 10 let příběhu 20. století, rozhlasových příběhů, který jsou na konkurenčním rádiu, veřejnoprávním rozhlase.
13: To a, tak
15: nebere, dobře, tak, tak a vlastně to byl nějaký způsob, jak to jako oslavit. Nevěděli jsme, jak to oslavit a řekli jsme si, tak pojďme si to oslavit prostě během, protože hodně se tam, a proč to vlastně pořádáme, hodně se tam prolínají v tom ty příběhy, které jsou protknutý prostě celou pamětí národa a všichni tam vlastně těma příběhama žijeme, tak jsme tak nějak odhalili, že to, co je těch příbězích, nějaké jako odhodlání nebo nějaká, jako často nějaká bolest nebo něco, co si jako člověk musel protrpět, co v těch příběhích často je, tak vlastně to je i v tom běhu. Takže to je nějaké propojení
13: jo,
15: naše.
13: Jo, takhle. Hmm. Jo, to je vlastně zajímavý pohled na to. Přijde mi, že vlastně tahle ta

0: celé rodiny. Jak, takže, takže vlastně hodně rodiny s dětmi, my se snažíme mít takový program pro děti, nebo jako koncipovat to jako takový jako rodinný den, takže jsou tam i trasy kratší, jak pro děti, na 500 metrů, 300 metrů, vždycky podle toho místa, kde se to pořádá. A kilometr pro celou rodinu, kde můžou jít ty rodiny s kočárkama, a to je asi taková ta jako typická vlastně to. A vzpomínám si, že v Praze máme tradičně jednoho běžce, který už je z té generace vlastně těch pamětníků, který má přes 80 let a běhá tam pravidelně. Je to jako široký průřez.
1: Máte nějaký feedback třeba od právě mladých lidí, jaké je jejich povědomí o moderní české historii, třeba z těch účastníků právě toho běhu, a nebo to necháváte úplně třeba na nich? A vůbec si můžete taky vysvětlit vlastně, jak probíhá ten mechanismus toho, komu vlastně ten daný běh ti jednotliví účastníci věnují. Mají nějaké mantinely, nebo si můžou vybrat úplně vlastně kohokoliv?
2: Tak já začnu nejprve tou první částí otázky. Ty mladí lidé, jak vnímají ty příběhy, my máme zkušenost, že hodně záleží na způsobu vyprávění, že když se použije zajímavá forma, dá se k tomu zajímavá fotka a třeba se z toho příběhu vypíchne nějaká citace nebo nějaký detail, tak ty mladí lidi jsou na to dost vnímaví a vlastně díky i tomu máme různé workshopy a jiné akce ve školách. Takže s tím máme vlastně dobré zkušenosti. A princip věnování běhu, tak to znamená, že lidé se mohou na své startovní číslo napsat, za koho běží a komu ten svůj běh pomyslně věnují. Můžou si buď vybrat pamětníka od nás z archivu nebo někoho z rodiny, kdo pro ně hodně znamená. A potom je hezké běžet na té trase a vlastně číst si a sledovat, koho si ty lidé vybrali.
1: Logicky. Koho si většinou vybírají běžci, účastníci vlastně běhu pro paměť národa?
2: Hodně. Já vím, že tam máme třeba Václava Havla, politické vězně, ale třeba například i dost často píšou za babičku, která prošla nějakou politickou persekucí, nebo za dědečka. Takže tady to vlastně převažuje.
0: Vlastně máme, to tam nebylo úplně od začátku, tady ta myšlenka, my jsme tak jako dlouho vlastně přemýšleli o tom, jak jako přenést nějakou ten étos paměti národa, nebo vůbec ten jakoby, nechci říct důvod, ale prostě nějakou tu myšlenku paměti národa do toho běhu. A vlastně jsme pak byli moc rádi, že jsme tady tím způsobem to tam nějak dostali, a jak vlastně radost se koukat na to, že to lidi převzali a často prostě přemýšlí buď nad někým takhle z rodiny, nebo obecně prostě na tou historii, a mají už jenom třeba tu chvilku, kdy si udělají ten čas a zapřemýšlí nad tím, komu ten čas na té trase věnujou, nebo vlastně na ty, koho příběh si tím připomenou, tak nám to dělá radost.
1: Vlastně letos už se poběží po 11. A já jsem to teda naťuk, dovolil jsem si to teda profláknout, že ten letošní, řekněme, rozsah, nebo ta podoba, ta forma bude jako skutečně nejrozsáhlejší. Kde všude vlastně organizujete běh pro paměť národa?
0: Letos je to na 19 místech po celé České republice. Máme Ty běhy jsou různý, jsou větší běhy, teďka první běh byl v Plzni minulý týden a v Chomutově, v Plzni to byl takový jako větší běh, kde jsme součástí slavnostní svobody, a tenhle víkend se běží třeba například v Rejčkově, což je taky už náš jako tradiční organizátor, je to malá vesnička na Vysočině, kde je parta nadšenců, která každoročně si takhle jako vlastně se stává tím jedním z pořadatelů běhů, protože vlastně to je ten náš systém, že my jako Paměť národa jsme hlavní organizátor a organizujeme běhy ve větších městech a tam, kde máme vlastně naše kanceláře, pobočky, a pak máme takovou jako síť prostě nadšených spoluorganizátorů, kteří se připojují k tým myšlence, my jim dáme to know-how, nebo to, jak vlastně ten běh mají pořádat, a vlastně oni za nás udělají tu práci tam v tom místě a vlastně pak dávají tu svoji práci dobrovolně a celý startovní potom jde na myšlenku paměti národa jako dar, takže jsme nadšený, že se to pořád jakoby tady ta rodina těch organizátorů, že se daří, že se rozrůstá.
1: Kde se běží letos v Praze?
2: Tak letos běžíme v oboře Hvězda, jako každý rok, a to rekordní číslo, tak to předpokládáme, že bude hlavně u našich běžců, protože každý rok se nám hlásí stále více a více lidí, z čehož máme radost.
1: Jaký, vy jste

0: zmiňovali, že vlastně jakoby to není to jenom ten samotný běh, je to i, jsou to workshopy, je to program jako pro celé rodiny. Co zhruba ta rodina vlastně může prožít, nebo co mimo ten samotný běh? Mm.
1: Tak jo, já promluvím asi za ten běh na Hvězdě, který nás teda čeká příští víkend 16. května. Moc tam všechny zvu. Hvězda je nádherný místo na běhání. Kdo z Pražanů ještě nezná, tak ať přijdou 16. a přijdu tam zaběhat. Je to fakt krásné místo. A jak jsem říkal, my se ten zážitek snažíme koncipovat pro celou rodinu, takže jsou tam aktivity pro děti, můžou tam zažít žonglérský workshopy, můžou tam zažít nějaký jako nabídku vlastně našich programů, naší výstavu, budou tam naši lektoři a zároveň tam každý rok máme, snažíme se ten program jako koncipovat široce, takže teďka je tam, letos je tam třeba například stánek Terapino, což je taková jako aplikace, která nabízí psychologickou pomoc. To je jeden taky z možností toho programu. A jsou tam běhy pro děti, můžete tam dát občerstvení, je to... Možná mě by ty doplnil.
2: Je to hodně různorodý. Nejoblíbenější stánek je malování na obličeji u dětí. Takže,
1: jasně, to bych zapomněl.
2: Takže opravdu se tam vyžije celá rodina.
0: Když jste ještě vlastně mluvili o tom, že de facto se vám hlásí pořád jakoby nové jako lokality, nový jakoby, nebo další jakoby potenciální organizátoři, kteří se chtějí připojit, kam se můžou obrátit třeba potenciální právě jakoby noví účastníci nebo někdo, kdo by chtěl ve své lokalitě vlastně pořádat bych pro paměť národa?
1: Máme koordinátorku pořadatelů, to je kolegyně Tereza Jakešová, tak se můžou obrátit na ní, na její, můžu tady říct e-mailovou adresu, tereza.jakešová@pozbelum.cz, případně si najít vlastně jakýkoliv kontakt na webu Postbellum, paměť národa, tak tam, když nám zavolají a řeknou, že mají zájem pořádat běh, tak na příští rok je rádi mezi tady tu rodinu přivítáme. Letos už ta možnost není, běžíme celý květen a už to nezvládneme ty pořadatelé na to připravit. Ani pro ně by to bylo náročné vlastně takhle rychle ten běh zorganizovat, ale příští rok budeme moc rádi.
0: OK. Na závěr bych se chtěl zeptat, existuje někdo, bez koho by ten běh pro paměť národa, nebo může to být i organizace, bez koho by určitě třeba nemohla proběhnout? Někdo, komu byste chtěli třeba vyjádřit dík?
1: Já možná za mě, jako mě první napadá, že bez těch našich pamětníků by to nikdy nevzniklo. Že vlastně tím, že celým tím archivem prostě bez toho by nebyla ta myšlenka a vlastně to, co se tam snažíme připomínat a vlastně to, co tím nějak jakoby zmotňujeme vlastně ten odkaz, který si v tom archivu držíme a snažíme se vlastně to jako dát mezi lidi a tak nějak to jakoby píchnout.
2: Já jenom ještě chci doplnit, že určitě taky bez našich dárců a lidí, kteří paměť národa podporují.
1: Tak to každopádně.
0: Ještě se chci zeptat na ten vlastně na tu online databázi, jak je vůbec rozsáhlá jako v současné době asi tak, jako kolik tam zhruba je příběhů?
2: V archivu paměti národa teďkon máme okolo 18 000 příběhů a je to vlastně největší orální databáze historická ve střední Evropě. A stále nám přibývají nové a nové příběhy a ta škála je tam opravdu široká od druhé světové války až po sametovou revoluci.
0: To říká Alžběta Chrobáková, tisková mluvčí, a spolu s ní nás vlastně navštívil i Jakub Pánek, produkční běhu pro paměť národa. Moc vám díky, že jste dorazili, že jste nás přišli pozvat.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: Mějte se.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Taky koukáte na ceny u pump a nevěříte vlastním očím? Tak teď zbystřete. Přijďte do Makro a načerpejte ve čtvrtek a v pátek. Natural 95 za 38,50 a naftu za 39,50 z DPH. U nás můžete tankovat i bez Makro karty. Ve svátek se u nás zastavte nejen pro palivo, ale i na nákup. Makro má otevřeno. Více na makro.cz.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28. 4.
9: Reklama na Radio 1.

Nadále hezký podvečer vám přeje Stanislav Zima, posloucháte Rádio 1, tohle to byla skladba We Welcome Tomorrow od trojice Portico Quartet, tentokrát posílené i takovým smyčcovým duem Fran and Flora, také z Londýna. No a pokračuje dál hudebnicí, která se nedávno představila i u nás v Meat Factory, aby pogratulovala Rádiu 1 k 35. To je newyorská umělkyně James Kay a skladba Days Go By, ovšem v remixu od projektu Kay Water.

Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Míra. Jmenuje se Inside Out. Druhá novinka, Yorba Linda a věc nazvaná Vůně grilu Sabarbiu.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Jedna reklama.
2: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
3: Hrnec. Kočka. Tchýně.
2: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
4: Quickstop. Geniální party hra od Pjatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
1: Jedna reklama.

No a pustíme si jeden pěkný remix, který udělal Bob pro Daniela Eshelmana, což je kytarista a producent z Kalifornie, říká se Accuratide, a Bob udělal remix ke skladbě Head First.

0: CD Nonstop.
1: Britskou postpunkovou skupinu Public Image Limited založil v roce 78 bývalý člen Sex Pistols John Lydon. Jejich šesté album Happy z roku 87 zazní v souvislosti s jejich blížícím se vystoupením v klubu Sasazu. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: No a rozloučím se s vámi dalším remixem a to remixem DJ Rama ke skladbě Look at Yourself, v originále Synchro. Já připomínám, že Synchro se u nás letos objeví v září na jednom zatím nejmenovaném festivalu. Mějte se moc pěkně a za týden se budu zase těšit ve čtvrtek v 15 hodin nebo po 15. hodině. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Takže od prvního řádku.
13: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
14: Kdyby poslouchal Rádio 1, nemuselo se to stát.
12: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: odvážné palce.
1: Máme odvážné palce, je tady čtvrtek a my jsme tady s Ivčou a jsme tady bez Viktora. Já vlastně ani nevím, proč nepřišel. Někam jel, veď. Počkej, teď to jo. Máš zaplý.
2: Ahoj. Je? Viktor asi jel na koncert.
1: Asi jel na koncert. Záhadný to muž, no. Ale mě to, pozor.
2: Zapínal nás do poslední chvíle.
1: Je to bylo, možná jo, pade na pade, uvidíte a nakonec tady není. Takže třeba je obligátně na Žilivského, tam někde s Honzou Škodou, tam čekají. Ale my tady máme za ní náhradu, nebo náhradu, máme tady hosta. Máme tady hosta režiséra, slovenského režiséra, který je režisér filmu, u kterého se tady všichni shodli, dali mu palec nahoru i věčný palec dolů, náš bývalý palec Honza Škoda, který tento film dal do svého top žebříčku za minulý rok. Byl to film od marca.
2: Předminulý.
1: No, ale my jsme o tom nějak mluvili v lednu, nebo takže já to mám jako daný, jsme to dělali loni. Byl to film od marca do mája a my tady jeho režisér Martin Repka. Ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
1: No, my se budeme bavit o filmu a co tě baví a můžeme se jako pobavit i o filmu. Kde se teď dá vidět ten film vůbec?
3: Na internetě, myslím si, že na Quiff TV, na HBO.
1: Na HBO, jo, tam je vlastně.
3: Na The Films.
1: Takže jako skoro všude.
3: Skoro všade, no. Občas to naprogramuje nějaké kino, myslím si, že před Vianocami to bylo v Ovaroch, v Drahomíre, alebo někde tak, takže...
1: Sleduješ to, no, že se jako vždycky koukáš, to... kde to, když třeba dáš do Klóda, kde dneska dávají od marca do mája.
3: Ne, mě to posílá právě Tomáš Pertold, producent, to je... taký můj Klód, že on mi vždycky pošle, prostě tu na nás hrají.
1: Takže určitě na to běžte, že pokud se to ne... Já jsem to taky viděla, jsem to viděla v kině Atlas a moc se mi to líbilo.
3: Tak to mám radost.
1: A to já nejsem úplně jako fanoušek poklidných filmů, ale tohle jako jsem se tak sedla a úplně to na mě jako hrozně hezky zapůsobilo. I tobě, víc, se z toho líbilo.
2: Protože to je takový hezký film o rodině, která... která jako spolu vychází a to fakt jako tak často nevidíš a zároveň to film, který mu věříš, že ta rodina spolu vychází, takže ano, to bylo hezké.
3: Já jsem červená, ale já už jsem není ani zvyknutý na tom filme tak jakoby počúvať, takže, ale samozřejmě má to těší hrozně.
1: Tak si byl asi zvyklý, ne, když to šlo, že to mělo dobrý recenze, byl to takovej ten film, o kterém se jako hodně mluvilo v kruzích.
2: A samozřejmě Martin za to vyhrál cenu Inoji pro objev roku na cenách České filmové kritiky. A nějaký nominace na Lva byla i, ne?
3: Dvě? Byla na lepší film a režia.
2: No, takže.
1: Takže to se bral.
3: Jirka Mádl.
2: Ale kdyby byl o rok později vlastně, tak by to možná bylo lepší, že jo? Teďka Katarína Gramatová vlastně vyhrála Lva za režii a myslím, že teď to byl takový víc rozstřelený. Jak tam chyběl ten favorit úplně, tak...
3: No já jsem úplně oslavoval. Tento rok jsem seděl doma na gauči, jsem to pustil a zrovna Tereza Halamová dostala druhého Lva. Já jsem myslel, že to je iba prvý. A úplně jsem už otváral šampaňské a potom jsem zjistil, že ona už jedného má. Takže jsem se těšil.
2: No, ale... Znáte se všichni takhle expati slovenský?
3: No jasné, tak jakoby s Terezou jsme chodili do ročníku vyloženě, takže jo.
1: A ty jsi studoval na pražský FAMU, nebo?
3: Ano, na režii jsme chodili s Terezou Halmovou a vlastně aj s Adamom Martincom dokonca, který mal so mnou vlastně premiéru vo Varoch v ten rok, že Mord bol v hlavnej súťaži a od marca do mája bolo v Proxime, takže jsme tak jeden ročník.
1: Jaká byla premiéra ve Varech?
3: Parádna.
1: No. Já jsem právě byla na Mordu a mě to hrozně jako dojímalo vidět ty tvůrce. On tam teda zrovna přišel Petr Pavel a oni seděli v té jedné řadě. A je to tak jako dojemný, že máš debit a že se prostě tam tleská celý sál. Tak.
3: Já, jakoby na tom Adamovom filmu já jsem byl dojatý úplně absolutně, protože jsem tam seděl v tom termále, jak sedíš tisíc lidí, ještě prezident, ale to už je iba taká čerešnička na tortě, ale protože my jsme spolu zažili jako na FAMU, tam je taká malá projekcia v Lažanskom paláci a tam jakože jsme zažili spolu úplně ty najhoršie feedbacky na naše filmy prostě a úplně jsme tam prostě museli počúvať fakt jakoby fakt to najhoršie z najhorších a...
2: Pamatuješ si, co konkrétně ti třeba co kdo řek na FAMU?
3: Jak to, to jsem asi vytěsnil. To jsme asi vytěsnili, ale prostě, no, takže to vidět na takto tam svého spolužiaka prostě v tom obrovském sále, tak to jsem byl fakt dojatý.
1: A ty jsi měl v jakém sále tam?
3: V divadle.
1: A to je taky hezký sál. Tam jsou jako taky hezký sedačky, takže taky dobrý.
2: Blbě sedí, ale je to hezký sál.
1: V divadle, jo, mi se tam docela jako hezky sedí. Nebo co se pamatuje, já jsem byla na 5-hodinovým čínským filmu.
2: V divadle? A hezky jsi tam seděl?
1: Ne, tak to není divadlo, je to
2: plné. To není divadlo,
1: ano. To je jiný, to je tam... Jiný. Divadlo je blbý, no, ale zase...
2: Ale hezky.
1: Je to, já jsem tam byla na tom, když tam byli světáci a byla tam Janžurka, Bohdalka a to bylo dojemný.
2: Já jsem tam byla na uchu, když tam byla Bohdalka.
1: Fakt?
2: Když už jsme u tím Bohdalky, které gratulujeme k tomu, že se dožila 95 let.
1: Zdravíme všechny, samozřejmě od pana Depardieho až po pana Okamuru.
2: No, zdravím asi ne, ale...
1: Přeji tam přišli, Ivan Šuster tam byl, všichni tam byli, prostě všichni. My tam teda nebyli, no. Nevím, jak Viktor.
2: Možná já myslím, že kdyby byl, tak by dával si něco, nějaký storyčko, ne?
1: Ale kdo tam byl
2: streamoval.
1: Honza Škoda to natáčel do jeho kulturní redakce v České televizi. Tak to jsou Vary, no ale co filmy, stíháš na něco koukat?
3: Teďka.
1: Ne. To je správný host dneska tady.
3: Ale zároveň...
2: Tak musíme říct, že Martin měl vlastně přijít už, když po té, co vyhrál teda ten objev roku, ale ten den, co měl přijít teda do Palců, tak během Palců se mu narodila dcera.
1: No, tak to bereme.
2: Ano, bereme. Takže tady byl jeho producent Tomáš Pertl a ano, a to vysvětluje, proč nemá Českou na filmy.
1: A jak se dcera jmenuje? Má nějaký filmový jméno?
3: Volá se Lada.
1: Lada.
3: Já nevím, či to bylo nějaké.
2: No, princezna s myším kožičku.
1: To byla Lada a ještě měli Ladu, že v Náštěvnicích jezdili v Ladění. Ne? Myslím, že Nivě ne, Lada Niva, takže, ale jinou Ladu neznám. A viděla jsi něco třeba v kině, jako co tě fakt bavilo na poslední dobu?
3: Za poslední dobu jsem do kina moc nenatrafil, ale viděl jsem, koukám se občas doma, no, na nějaké filmy a viděl jsem, strašně mě bavil ten nový Jarmusch, jak se to vám, matka, otec?
2: Otec, matka, sestra, bratr.
3: No, to mi přišlo úplně super.
1: Jako bavilo tě to?
3: To jsem byl fakt, to jsem si hovoril, že prostě Jarmusch fakt to zandal, jako na staré kolena. Mně se hrozně nepáčil ten jeho zombie film, taky ten s těmi...
2: Mrtví neumírají, nevím, co
1: takového. Tilda Swinton? Ne.
3: No, ano.
2: Jo.
3: A to se mi fakt moc nepáčilo, mal jsem strašně rád Petersna a tento poslední film jsem si hovoril, to je tak super, jakože ta scéna, kdy tam má na stole kvetinu a my vlastně tu kvetinu nevidíme, protože

0: Já jsem dělala i Jarmuše, no.
1: Jo, že my máme fotku,
0: Já jsem s ním dělala rozhovor, takže, no, takže jako pro mě to speciální film, protože jsem díky tomu mohla dělat rozhovor s Jarmušem osobně a jako to ve mně, to je fakt, ale já už jsem možná o tom mluvila, ale ty, a možná se k tomu ještě dneska vrátíme, až se budeme probírat ten hlavní film islandský, protože někdy jako vlastně to setkání s těma tvůrcema tím může... On se dost jako často říká, že nemáš potkávat svý idoly, protože pak třeba je nebudeš mít tolik ráda.
1: A ale, tvůj idol.
0: Ale no, to úplně není. Ale prostě někdy jako potkáš někoho a třeba pak už ho, jako ty filmy koukáš nějak jinak, nebo ten člověk není nějak sympatický, ale mně se vlastně víckrát stává, že vlastně nějaký filmaře, a zvlášť jako s těma režisérama, který jsou zajímavější, takže se s nimi jako potkáš a vlastně tě hrozně baví, nebo ti dávají kontext tomu filmu a že nad přece začneš přemýšlet trošku ještě jako jinak, jako nad tou tvorbou a jako Jarmuš mě natchnul osobně. A je takový, že pak máš jako chuť víc se podívat třeba na ty jeho starší filmy, který jsem tolik neviděla. A nepřišel vůbec, jako neřekla bych o něm na starý kolena. Jako působil hodně...
1: Kolik mu je? Přes 60.
0: To jo, ale působil strašně vyčilovaně a tak jako fakt hrozně v pohodě teda, no.
1: A měli jste jedna na jeden rozhovor?
0: Ne, nebo to, nevíc, tam byl to kulatý stůl, jak se říká, ale on byl skvělej v tom, že fakt jako si dal tu práci, že všechny obešel, všem podal ruku, všech se zeptal, odkud jsou, ještě to okomentoval, takže když já jsem řekla, že jsem z Česka, tak mi řekl, že má nějaký český kořeny a prostě jako fakt všechno tamhle a byl hrozně, bylo to hrozně příjemný. Ne všechny děnky takhle jsou a my jsme si i říkali, že on je takový jako jeden velmi slavný PR filmový, který Charles McDonnell, který dělá tyhle ty velké hvězdy a který ho i Jarmusch bral jako potom na ten ceremoniál a fakt, že se fakt jako, že se s těma kámoší a tak a on fakt jako dokáže udržovat tuhle tu dobrou kulturu, takovou jako starosvětskou trochu, kdy vlastně máš fakt jako pocit takový profesionality na obou stranách a takže to jako bylo velmi, velmi příjemné. Právě to byl fakt jako jeden z nejlepších rozhovorů festivalových, kterým jsem se dostala. A pak jsem ještě mohla mluvit po Zoomu s Kate Blanchett, tak to bylo taky fajn.
1: Je milá, mě jako na mě,
0: hrozně, pohodě,
1: jo, na mě působí tak jako strašně ledová královna na rozhovorech. Já jsem právě jaký byla na tom Jarmušovi a vlastně ten film, jako, když jsem to sledovala, tak jako OK, ale na mě třeba až druhý den dolech a hodně jsem na něj myslela. A, takže asi tak. A možná ještě někdo bude v kine, podle mě.
2: Myslím, že to hraju ještě furt.
1: Jak má můj oblíbený vtip kinosálce na pilotu, tam je to jistota.
0: No, ale tak tohle je aerofilm, takže to bude spíš v třetím sále na Světozoru třeba.
1: A nebo ve třetím sále ve Světozoru. Tam jsem byla na Pilionu, tak to doporučuju. To ještě tady Viktor minule zmiňoval, že to byl pro něj loni jeho asi jeden z top filmů a teda za mě taky. Já jsem se to i už na něj koukla doma v televizi po druhé a nikdy jsem nebyla fanoušek Alexandra Skarsgarda a teď jako jdu do klubu, no. Tak jo, možná se můžeme podívat na ten film, který se oba viděli a který je vlastně teď aktuálně v kinech, takže budeme aktuální a vlastně...
0: No, až on je... A za týden přijde.
1: Až za týden.
0: To nevadí. On včera byl v Tady Vary, ale tak to už se nestihli. Ale za týden bude v kinech. Ale jsou nějaký předpremiéry zase hlavně v aerokinech, že to je aerofilm na nějaký na Den matek třeba. Myslím, kde na Den matek budou někde hrát otec matka.
1: Jo? Mm-hmm. To se hodí, no.
0: No, bude nějaká, myslím, že hrajou nějaký jako filmy s matkama, takže no, bude ten Jarmusch. A bude
1: jak
0: tam
1: ještě můžu hrát filmy s matkama?
0: Psycho by taky mohli, no. Matka je teďka můžou hrát, že to je o té matce Tereze teda. Tak to nevím, jestli to je jako matka.
1: A to je každý druhý film.
0: To není úplně jako matka, jako nad matek, no, ale může být.
1: Kde je nějaká milá toxická matka, že jo, těch je. Většinou jsou toxický ty matky, často jako v těch
0: jsou, no, udělají, a mi přijde, když je název matku, jak je dost často taky horor nějaký.
1: No. Tak to jo, tak to je film, co nám bylo z lásky, který já jsem dělal loni ve Varech. A tam byl
0: asi jako všichni.
1: Tam byl pan režisér, ne?
0: Ano, on Hlnur Pálmason, on to je taky jeden z těch lidí, který musím říct, že já mám osobně hrozně ráda. A jako ještě jako novinář někdy má taky to štěstí, že nějakého filmaře jako si jako objevíte hned u jeho prvního filmu a pak jako s tím pokračujete. Zvlášť, že to někdo jako točí filmy nějak jednou za 3 roky, tak taká jako ideální doba. A já jsem vlastně viděla všechny ty jeho 4 filmy, který on má celovečerní a ke každému jsem s ním dělala rozhovor, takže jakoby už mám s ním jako navázaný nějaký
1: vztah.
0: No, to se nedá říct úplně. Ale jako
1: Jarmušem prostě.
0: No to tak to už vůbec, ale... Ale jako je to prostě, že už jako ho fakt ráda vidím a ráda s ním mluvím, protože vím, že prostě je to dobrý s ním mluvit a že je zajímavý a on je takovej, tak on je jako

0: člověk, který jich hrozně chce mít čas na všechny ty projekty a co je na nich, a podle mě to na nich vidět. A třeba ten jeho David Zimní bratři, to taky možná i protože už je to prostě, já nevím, 10 let zpátky třeba, tak ne, že bych ho úplně moc pochopila, ale vlastně s každým tím filmem si myslím, že pro mě jako filmařský, nebo mi přijde, že všem tím filmům jako víc rozumím a víc se mi líbí. A mně se hrozně líbil a pořád asi teda jako nejvíc možná pro mě, i když vlastně nevím, ten jeho předchozí Zapomenutá země, on vlastně všechny ty filmy, které teďka, ten první byl v Lokarnu a vyhrál tam nějaké ceny a další tři už teď už hrajou prostě Cannes. Teď je v Cannes, vždycky má premiéru a pak ten film přiveze do Varu. A je ten předchozí Zapomenutá země, ten, který jsem já věděla tehdy v Cannes, tak se mi fakt strašně líbil a hrozně mi sednul. A tenhle film, ale mi přijde, že je možná ještě jako lepší, ještě jako hlubší, ale zároveň tak strašně jako unikavý, že co se týče nějakého popisu jeho. Protože to o rozpadu, o manželství, který je ve fázi nějakého jako odlučování, se kterým ten manžel úplně nesouhlasí. Je to hodně o rodině, a kdy ten manžel jako vydělává, takže tam moc jako není a ta manželka tam je. A i když do toho se snaží jako pracovat a starat o ty děti a působí jako mnohem tak jako trochu jako vyspělejší osoba. A je to o tom, jak jako trávíš ten čas s tou rodinou a s těma dětma a s lidma, co miluješ a nevím, se psama, co miluješ a se slepicema a s přírodou, protože ty jeho islandský filmy jsou samozřejmě hodně, vzhledem k tomu, že sám jako Pálmason vyrostl na venkově v Islandu a někdo tam žije, tak on to prostě ukazuje a samozřejmě ten Island jako pro nás působí pořád jako naprosto taky kouzelný místo a je to vlastně z ty filmy taky jako, nebo tenhle film taky fakt jako hrozně obyčejný a zároveň tam nějaká jako magická realita ve snech a v nějakých jako představách, která tomu dává ještě jako jiný rozměr a přijde mi, že to vlastně jako hrozně jako nenápadně hluboký, kde ti to vypráví úplně o těch jako obyčejných, ale strašně jako důležitých věcech v životě. Prostě fakt o tom, co s tím, jako jak ten život tak nějak jako prožíváš v té každodennosti. A si myslím, že ten film je zároveň tak trošku, že se na ně člověk jako musí naladit a že to není úplně třeba jednoduchý, protože fakt se to strašně zvláštně jako popisuje a že to fakt o nějakém jako nacítění, se kterým podle mě ten Pálmason hodně pracuje a zároveň on tam fakt jako pracuje s nějakým plynutím času, vždycky dělá takový jako koláž, že prostě, že má spoustu nějakých natočeného materiálu, který skládá dohromady, kde jsou prostě záběry, já nevím, třeba mrtvých zvířat nebo něčeho, který jsou jako v různých časových úsecích nebo prostě krajiny v různých časových úsecích, když tam jako plynou nějaký roční období, to v těch filmech jako má vždycky vlastně a to tak jako spojuje, on už má nějakou osobitou poetiku, ale zároveň to není takový, že by to bylo jako prostě maníra nebo nějaký samoefekt, že to prostě fakt nějaký ten jeho styl i života, že prostě on tak jako skládá ty věci do všechno tak jako balí.
1: Jako jsem tam furt viděla.
0: No
1: v tom,
0: a on prostě a on jako, a pak v těch rozhovorech ti pak jako vysvětlí, že on prostě potřebuje mít čas, protože pak to vyplne pro něj přirozeně ty věci a že on prostě fakt to takhle dá, že ho to hrozně baví dávat obraz a zvuk dohromady a že prostě jako by on si točí fakt, jakože točí furt nějaký, točí nějaký věci, když je bouřka, tak to vyjde natočit, když prostě strhávají střechu jeho starého ateliéru, kterým to začíná tenhle film, tak to jde natočit a pak to prostě použije jako o 6 let později v nějakém filmu, že se mu to tam jako hodí vlastně, ale do toho pak jako natočí ten příběh o té rodině, který je prostě ten základ toho filmu, ale k tomu všemu vlastně do toho dává věci, které nazbíral za, nevím, posledních prostě 10 let.
1: No to nějak prostě dotočil, ne, ten film?
0: No on třeba ten hlavní, to hlavní věc je natočená za měsíc, nebo nevím, za jak dlouho, za míň asi. S těma hercema, jako s těma hlavníma dospělýma hercema, plus teda jeho děti, a tam jsou jeho děti, navíc, který hrajou jako jeho vlastní děti, že on ještě točí s lidma, který zná, hraje tam jeho vlastní pes, který za to dostal psí palmu.
1: Ten hraje hezky teda, no, já dosledu ty psí herce.
0: A on měl i skvělýho právě psího herce v té Zapomenuté zemi. A tam ten pes byl strašně jako důležitý v tom příběhu. Tady zase ta panda podle mě až tak není, ale v té Zapomenuté zemi ten pes byl fakt jako naprosto jako dramatická složka a byl taky skvělý a to byl taky nějaký pes, který ho zná, prostě který patří nějakým mojím příbuznému. Takže on je prostě jako vidět, že on se to tak jako poskládá, aby to prostě pro něj jako vyplnulo. Takže to fakt takový jako součást jeho života. A myslím, že na těch filmech to hrozně vidět. Že oni fakt působí přirozeně, působí jako promyšleně, hluboce, že fakt ten čas v nich je jakoby nasátej. Že se třeba tenhle ten film vyžaduje fakt nějaký naladění, nějakou trpělivost prostě, ale mně přijde úplně jako výjimečný vlastně, no.
1: Cítím palec nahoru.
0: No, to je super velký.
1: A to tady Martin nem přikoval, tak jako, že jako asi souhlasí.
2: No, jakože podle mě se o tom filmu právě hrozně těžko hovorí. Docela obdivujem, jak si to dokázala popísať, protože on je vlastně něčem taky...
1: Spíš takový zážitkový film, no. Že jako... tam třeba jenom dělají maliny nebo něco tam trhají jahody a to je tak jako pěkná scéna a těžko se to jako popisuje, ale jakože máte pocit, že tam jste s nima.
2: Hmm. A já si pamätám, že jsem se na ten film strašně těšil po tom, co mal premiéru v Cannes, viděl jsem jeho plagát a to byl ještě ten nějaký mezinárodní plagát, kdy tam jdu děcka prostě dole po nějaké skale, celá vlastně ta rodinka je tak jako z dělky, také prostě jaké malé postavičky. A ještě ten názov prostě, to mi přišlo úplně jako, strašně jsem se na ten film těšil, potom, jak jsem viděl nějaký trailer, alebo nějakou ukážku. A takže to byla vlastně jedna z mojich priorit vtedy vo Varoch, kde jsme teda byli aj s koľko, pár mesačným děťaťom. Ale vlastně jsme ho stihli vidět obidvaja, moje manželke se moc nepáčil teda. Nevím, či změnila názor od té doby, či to mě nějak vyzrelo, ale já jsem... Na mě to tak v ten moment úplně emočně nedolahlo. Něco mi tam to, v tom bránilo prostě, v tom prvom prežitku. Ale zpětně vo mně ten film hrozně nějak dozrál a aj jsem si uvědomil, proč to mi nedolahlo tolko. Protože já jsem, on ještě jak tam byl a mal ten Q&A. A ten film je tak strašně slobodný a já jsem byl taky jako unavený z toho prostě čerstvého rodičovstva. A on byl taky jako plný té energie tvorivej, ten Palmason. A ještě hovorili, jak to je vlastně, to je právě hrozně zaujímavé, že on to jakoby tvorí tak, že má ten jakoby ten takzvaně proper film, taký ten, jak byl ten Godland, který vlastně je velký film a drahá koprodukcia a prostě strašně moc penězí a lidí v tom, aj keď on to natočí na tom Islande, tak ten film je vlastně hrozně drahý a velký výpravný a tento má prostě takový, jakoby, taký side quest, který si robí prostě někde jakoby vedla doma, že to jakoby natáča po častiach, alebo prostě zobere presne kameru, má tam tie ročné obdobia a potom k tomu jakoby dotočí iba tú hranú časť. A mne to prišlo úplne jako, že som mu vlastne troška závidel, že som si hovoril jako, to je fakt super, jako, že dokáže sklbiť ten svet dvoch takých jako disciplín. Jeden je tá prostě hra, taká tá v úvodzovkách vysoká hra prostě toho artového filmu, který je presne ještě pracuje s nějakou jako dobovou zložkou a tak a potom si natočí prostě jakoby pomimo, v úvodzovkách pomimo, prostě úplně tak to jako totálně ani nie, že premyslený, ten film je samozřejmě hrozně premyslený, ale jako tak precítený a vlastně jakoby silný film. Takže jsem mu troška záviděl, že má na to tu možnosti a tak. A on jinak byl tuším...
0: On už má starší ty děti, tak to přijde.
2: Hej, já doufám. Dneska jsem to preberal na terapii, tak se o tom bavili, že oni vyrastou. Teda zatím jen iba jedno. No, takže jediná věc, čo mi tam vlastně tak jakoby v ten moment... A cesto jsem se... Teraz zpětně, ty jsi mi ještě poslal screener, já jsem si to ještě nějak tak jako připomínal, že čo má tam tak jakoby, čo mi tam tak nesadlo. A to, vlastně paradoxně, ale to je jakoby moja věc, kterou mám skoro u všetkých filmů. Jsou ty jakoby také ty viac nové sekvencie, kedy to jakoby prejde do toho magického realizmu, který je vlastně naraz má mať nějaký jakoby konkrétny symbolický význam. On ho možno úplně doslova nemá, ale u tohto filmu som to dosť jako čítal jasně, že tam jsou nějaké jakoby významy a mě to vždycky troška vyruší, že si povím, no tak prostě jasně, tak jako chápem, jako, ale že to tak jakoby pre mě hrozně obrazovo doslovné. Vlastně jediný film, kde jsem to nějak jako zkusil, byl Posthumous Brass Lux od Regadase, kde to vlastně nemá v úvodzovkách žádný význam, ale mám pocit, že to tam je tak random, že tě to nemůže naštvat tím, že tomu připisuješ nějaký význam velký. A jsem s tím aj zápasil u Ptáčetě, Andrej Arnold, aj keď tiež úplně skvělý film, prostě strašně ma odrovnal na hrozně veľa rovinách a potom mu to spätne prostě jakoby v úvodzovkách odpustím, jakože tuto svoju prostě. A rovnako to mám aj s tým Palmasonom, že pre mňa to fakt jakoby, no jak som si to teraz pripomínal, tak som tu mal hroznú chuť sa na to pozrieť, prostě akurát na to nebol čas, takže sa teším, až si to pozriem znova. Ale určite dávam tiež palec nahoru.
1: Amatérský trailer, jsme se o tom bavili. Jo, to je takový samostatný.
0: Ano, ten trailer, na ten trailer se podívejte, to je jako podle mě nejlepší trailer, co jsem kdy viděla. Kdy tam, a mám si, že to vypráví ta Haldora, ta herečka, co hrála v té ženě na váleční cestce, takovým prostě jako, takovým trošku suchým způsobem tam jako vypráví, o čem ten film tak jako je a že na to můžete jít, ale, nebo ne, ale fakt ten, podívejte se na ten trailer, že já to tak neřeknu, ale ten trailer je prostě fakt tak jako skvělej a podle mě trochu to odpovídá tomu filmu.
1: No a jako i další.
0: Je fakt vtipnej.
1: Jo, je to dobrý, já jsem to taky viděla teď nedávno.
0: Takže zkuste nejdřív trailer, pokud jste neviděli, a pak můžete zkusit i Co nám zbývá z lásky.
1: A když jste se bavili o těch zvířatech, měli jste od Marce do Mája tam zvířata? Hmm. Že podle mě točit ze zvířete musí být strašně jako náročný.
2: Neboli tam.
1: Měli psa v té rodině?
2: Ne, tam nebyl, vlastně zvířata jsme vůbec nemali, to jsme na to nemali nějakou ani kapacitu. A jsme, vím, že jsme to nějak zvažovali, že bychom tam, jako v jednom zábere jsou tam slípky od sousedů, ale to je jako to všetko.
1: Já jsem právě přemýšlela, jestli ta rodina ještě měla psa tam.
2: Jako já jsem vyrastal v rodině, kde bylo právě veľa zvierat, že ještě keď jsem byl malý, tak prostě jsme mali doma i kravu, prostě býka, ocochoval prasata prostě. A jako pamätám si, že chcel jsem to dostat do toho filmu, ale na to vůbec nebyl jakoby prostředky ani nějaké jako
1: tak
2: možnosti.
1: Takhle náročně, my jsme před minulý díl jsme řešili ten nový film Slepice, že jako... To jako na to, že měli šet slepic a nějakého hollywoodského nejznámějšího, co vycvičuje zvířata, ale jako se slepicama točit. Psa nějak vycvičíš, ale jako to slepice, to musí strašně těžký. Aby šla, jak ty chceš, že v tom záběru. Ale... Neviděl jste slepice?
0: Neviděl, ale třeba přes to jídlo vycvičíš slepice, no?
1: Jako tam...
0: Jako vem si, jak ty, jako kolik holubů je prostě, vypadá, že by taky mohli někde hrát, že se jako vůbec nebojí.
1: Ale Ghost Dogovi krásně hrajou holuby, že jo, ten je tam cvičí.
3: Chcete ještě něco dodat?
4: Ne. Rádio 1.
5: Reklama Rádia 1.
6: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. Milupublishing.cz.
7: Nastartujte léto s Nissanem a získejte 20 000 korun na palivo zdarma. Využijte zvýhodnění až 190 000 korun a vyberte si vůz i hned k odběru. Třeba originální crossover Qashqai, prémiové SUV X-Trail nebo stylový Juke. Uvažujete o koupi nového Nissanu? Právě teď je ten správný čas. Více na Nissan.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Mezi ploty více

0: slety. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Inoji, oficiální partneři Telling, Matony a Krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Skutečný svět skotské whisky. Rumy, na které hned tak nenarazíte. Gin třeba z Garáže 22 nebo Mysterium Absinthu. Black Spirit Fest. Festival kvalitního pití na břehu Vltavy. Občanská plovárna, sobota 16. května. Ochutnávky, jídlo, hudba a přednášky. Prague Spirit Fest. Předprodej nfctron.cz.
3: Reklama na Radio 1.
4: A my ještě... Když tak ten urgent, ne, probereme. Tady, no, urgent dokončila.
5: Urgent, tak to už se dokončí všichni. Urgent teda skončil.
4: Já ještě ne, pozor. Aha, dobře, ne. Ještě, já jsem ve třetím dílu.
5: Tak urgent už teda je dokončen, druhá řada. Já už jsem tady chválila v průběhu a teda nezměnilo se to ani po těch 15 všech dílech. A musím říct, pořád je to prostě tohle fakt jako pro mě návykový seriál, který na to, že to má horor 15, kdybych někdo řekl, že co má 15 hodin, tak na to absolutně jako nedokážu koukat, ale tohle prostě strašně hrozně rychle utíká, protože to fakt jako jedno drama za druhým. A vlastně se mi opravdu líbilo, že druhá série pořád jako všech těch 15 dílů jde s tím, že to je trochu míň dramatický. To není tak vyhrocený jako ta jednička, tím pádem to zase působí jako realističtějíc. A fakt jsem si, se mi líbilo, že i prostě pak ten, fakt ten hlavní důvod, proč tu směnu mají 15-hodinovou zase a ne tu 12-hodinovou, jak měli normálně, je prostě nakonec ta byrokracie, že oni tam prostě jenom dodělávají papíry ještě další 3 hodiny.
4: A jaký karaoke byl? No jsem tam viděla a karaoke na Instagramu, na mě vypadlo.
5: To je jenom velmi, velmi jako závěr, když potřebuji prostě teda po týhle tom zase hrozným dní si trochu ulevit někdo z nich. Kdy prostě i fakt jako ty vztahy mezi nima jsou víc takový narušený, ty lidi nejsou dokonalý, jak na začátku třeba v té první sérii, ten doktor Robby hlavní dlouho vypadal velmi jako skvěle, tak tady už od začátku prostě má nějaký problémy a je prostě víc prostě takový naježený jako na všechny a protivnej. Takže myslím, že to jde dobrým směrem a nevím, jak dlouho to ještě půjde, ale myslím si, že ještě pořád jako tam nějaký potenciál je. Hlavně se mi taky líbí samozřejmě, jak je to aktuální, co se týče amerických nějakých jako problémů.
4: Tak řeší tam pojišťovny?
5: Řeší tam samozřejmě pojišťovny, no. A tam byly ty ICE agenti, kteří tam teda jenom jako brali prostě nelegální migranty a v kterých tam prostě všechny, tam by vyprázdnili ordinaci půlku. Jo, takže... Přijde mi to, jako, že to je fakt skvělá ta resuscitace prostě pohotovosti do 21. století, takže budu rád, když budou pokračovat nějakou dobu, ale asi ne tak dlouho jako pohotovost, která měla asi nějakých 15 sérií a to už jsem pak vlastně jako nedala. No a hlavně potom to pak začíná, že už tam pak začíná být ty dramata i přesně jako že tam začíná jako odpravovat různě ty lékaři, no, pak přesně, pak se z toho jako to já jsem vlastně na všechny tyhle ty seriály, jsem koukala i na Grey's Anatomy no, a ten začátku to přišlo taky hrozně skvělý, ale pak přesně ti to přesně, a pak už se nám dozvíš, jo, a tohle tady odpravili někde při nějaký autonehodě, ty všechny, že už jako vlastně, že ne, že jako, že už to už je moc pak náročný, jako emocionálně. Takže doufám, že třeba se tak nějak jako poučí ten urgent a bude to prostě hodně o těch pacientech a o nějakých jako reálných problémech, že nemusí prostě úplně všichni umírat ty doktoři, ale stačí fakt, že prostě jsou jenom přepracovaný, špatně placený a já nevím, prostě
4: přesně jako,
5: jako vystresovaný, že jsou jako z toho povolání, z toho, co tam řeší, že jo. A že myslím, že třeba jako, tak jako 5 sérií bych dala. Mohlo být ještě dobrý, aby to prostě se takhle udrželo. Zatím jsem fakt spokojená s tím, že ta dvojka mi přišla ještě lepší než jednička, takže fakt doporučuju pro všechny, co mají rádi lékařské seriály.
4: A ty máš, Martine, nějaký návykový seriál oblíbený, který jsi třeba viděl před 10 lety a jako nemohl přestat?
6: Ne, já jsem se donedávna na seriály vůbec nedíval.
4: Ten binge watching tě nikdy nepopadl, jako Breaking Bad třeba?
6: Ne, já jsem, jediné, co jsem binge-nul, byl asi Černobyl.
4: A ty zase v 8 dílu, to se dá rychle.
6: To je prostě jako miniseriál, no, ale já jsem fakt tomu dlho vzdoroval. Mně to vlastně nějak hrozně nedávalo zmysel, že proč by som se mal dívat prostě na 8 hodin seriálu, keď sa môžem pozrieť proste na 4 filmy akoby, za tú dobu. Takže som to nejak hrozne dlho sabotoval, až potom moja žena ma do toho trošička dotlačila, že, alebo dotlačila, no proste na niečo sme sa pozreli spolu a pretože sme sa o tom bavili predtým, že už není toľko času po tom, čo uspíme malú, takže častokrát ten hodinový diel nám padne lepšie, no. Že sme videli ten raz ten Pluribus na Apple TV.
4: A to ťa bavilo?
6: No, to mi prišlo fajn. To mi prišlo vlastne docela zaujímavé, a jak tam niektoré diely sú v podstate na hranici nejaké akoby slow TV troška, že v niektorých dieloch sa skoro nič nestane. Troška som bol sklamaný, že fakt ako, je to tak, akoby je to proste napísané, takže to potrebuje druhú sériu, že proste to má na konci fakt.
4: Je to skončí tým cliffhangerem.
6: No.
4: Ja videl dva díly a na mňa to hrozne pôsobilo ambiciózne, tak ako nebylo mi dosť niečím sympatický, sa neměla potrebu vidieť tretí díl, a ako všechno dobrý, zahraný, ako dobře napsaný, ale nějak. Mě to nechytlo jako třeba Breaking Bad nebo Better Call Saul, že jo, to Vince Gilligan, ale třeba ještě to dokoukám, já i Urgence mu třetího dílu, já prostě.
5: Třetí, ještě to nebaví, tak to nemáš hrát na lékařský seriál, nebo máš?
4: Jako já to dokoukám, Já potřebuju, jako málo kdy se mi stane, že opravdu jako to binžnu všechno najednou, já se prostě
5: ale dělám. Tak jako já nikdy nebinžnu nic najednou, ale jako zrovna Urgent, což si myslím, že nemůžeš binžnout najednou, protože 15 hodin v kuse je teda jako fakt nereálných a nezdravých, tak jako to je jediný ten seriál, který bych dával smysl, protože to všechno odehrává jeden
4: dává,
5: den.
4: No, nevíde jde celý den ven.
5: Takže jako tohle by mělo vlastně smysl, že bys fakt na to koukala těch 15 hodin a byla bys tak unavená jako ty lékaři, ale jinak si myslím, že bingování je úplně jako o ničem, ale zároveň...
4: Někdy to padne, já vím, že první série Walking Dead, nebo, já jsem to nemohla jako, přestat to
5: přijde,
4: na to koukat.
5: Mně to přijde prostě divný, jako mně to přijde fakt hrozně jako, že je to fakt jako nezdravý, ale pro mě by bylo úplně ideální pustit si jako jeden díl, jeden den. Pokud nejseš nemocná, jo, pak vidíš třeba, já jsem třeba teďka nakoukala Slow Horses na Apple, všech těch pět sérií. A to jsem nakoukala za týden.
4: No tak to je takzvaný binging.
5: No ale to nebylo, že bych koukala jako celý den, ale koukala jsem, že jsem si pustila jeden díl prostě tady jako posnídaní, druhý díl. Si většinou jsem dělala tak tři díly za den, no. Jakože já si maximálně pustím asi dva díly za sebou. A pak už až asi úplně ne, ale asi to je prostě ta stopáž toho celovečerního filmu. Ale jako takhle by mi to vyhovovalo víc, jako třeba ty díly po týdnu mi přijde vlastně dneska, už mi to přijde strašně jako dlouho. Takže už jako zapomeneš
4: HBO skoro. Prostě tam,
5: no ale to není HBO, protože třeba na tom Apple, to je taky takhle.
4: Taky to dělá.
5: No já myslím, že jo, a že vlastně jo. Že už
6: jo, ten Pluribus tuším taky.
5: No a teď já jsem ještě na Apple koukala na ten nový seriál Margo má problém vít a to vlastně je venku 5 dílů z 8 a přesně to jakoby po týdnu a to mě jako víš co, já nechci teďka koukat na ten, ještě, já se asi počkám, až tam ty tři díly prostě budou potom a pak si to mohla pustit jako ve svém tempu.
4: Kdyby to dávalo jsme se třeba, když bylo Game of Thrones, tak vždycky byl jeden díl a pak to řešili všechny late night show, všechny podcasty se k tomu vraceli, takže ten týden se tak jako by třeba se mohla poslouchat různý podcasty, kde se to řešilo a další díl zase všichni začnou koukat.
5: Jo, no tak.
4: Jakože to pak máš, třeba já miluji, tady říkám několikrát seriál Succession, tak když byla ta poslední sezóna, tak já se vždycky těšila jít na ten Twitter po tom dílu, jak to všichni řešej a poslouchat nějaký jako reakční podcasty.
5: Když
4: podcasty.
5: To takový event, tak to mi trochu připomíná, ano, když jsme na střední škole koukali na Přátelé a pak to bylo, že na to koukali všichni, ano, takže pak se druhý den šlo do té školy a všichni to probírali, nebo jsme hráli ty hry, které oni tam hráli. Protože, ale to prostě bylo samozřejmě v době, kdy to nebyla taková nabídka. Tak to je super, že nějaký seriál tohle ještě vyzkouší a ty potom místo té třídy používáš prostě sociální sítě. Ale já už to třeba takhle jako nemám s ničím. A třeba na Game of Thrones jsem začala koukat, přemýšlím, kolikátý řadě, ale vím, že jsem třeba ve čtvrtý nebo tak nějak a že jsem jakoby nějaký měla, prostě jsem si to mohla přesně pouštět jako za sebou a pak jsem se teda připojila k tomu, že jsem čekala, až to nějak vyjde, no.
4: Že ta poslední série, to vím, že v každý díl byl event, každý díl pak se řešil Jimmy Kimmel a
5: tak to už jako poslední série, ano, tak to už je taky hodně, ale no, já si už tenhle ten jako extra obsah vlastně k tomu už jako nevyhledávám, ale myslím, že to je prostě časově, že fakt na to už...
4: To se záleží. No.
5: Nemám,
4: a ty bys chtěl, Martin, třeba seriál natočit?
6: Nějaký? Natočit.
4: Minisérii.
6: No, jak jsem hovoril, že ten vzťah jsem k tomu mal taky vzdialený, tak jsem si dlouho vravil, že já jsem vlastně v tom tvare nikdy ani nepremýšlel, jakože žádný, jakoby donedávna jsem nemal ani žádný námet vůbec, co by jsem do toho tvaroval. A jakoby uvedomujem si, že je to asi možno jedna z, jakože ta cesta k celovečernému filmu se tak zužuje, že prostě je dost možné, že prostě jako tvorcovi, jako režiséri, scenáristi budeme jakoby v pozokách musieť robiť aj tie seriály, a ja by som to rád robil, akože mne to príde, napríklad keď som videl Studio, tak to bolo ako...
4: Ježiš, to by mi bavilo.
6: To, akože to som si hovoril, že to natočiť taký, takú vec musí byť strašne super.
4: Takže jsi viděl seriál Poslední studiu?
6: Já jsem premýšlel právě, či jsem viděl něco. A to jsou většinou tyto jaké minisérie, ještě to studio jsou vlastně uzavreté díly, že to ani na sebe nějak extra nenavazuje. No, takže určitě rád bych natočil nějakou minisériu.
4: Takový jako studio po Československu. Jak to tady funguje? Viděla jsem už studio, to se jako hodně spovedlo. Já jsem teda zrovna včera večer, když jsem mluvil o Setu Reganovi, před spaním pustila Zbouchnutou a furt je to dobrý. Jako. Ale každých 5 minut jsem říkala, tak tohle už teď neprošlo, tenhle vtip. Jako jak to z roku 2006, tak to je ještě jako celý velmi
5: otevřený.
4: Já jsem
5: nevěděla ani předtím.
6: A ono i to studio docela na hraně, které ty
4: ale jako to takový safe na hraně. Je vidět, že za každým fórem podle mě se 10krát zkontrolovali u právníka, jestli to projde, ale mě to strašně bavilo. Ale jako mohli podle mě víc do toho, jako do tohohle vědu, jako trošku rejpnu, že to bylo taky moc hezký, jako, že se z toho dělali moc hezky srandu, ale tak teď berže o druhá řada bez Catherine O'Hara, tak to bude asi takový smutnější. Tak, a máme tam ještě něco? Co tam ještě máme?
5: Že už nějaké... myslím, ale já jsem si říkala, že když je zítra výročí konce druhé světové války, jestli máš nějaký oblíbený film o druhé světové války.
4: Jako Viktor má Oscara Schindlera, který ho viděl konečně asi před měsícem.
5: To úplně oblíbený.
6: Jsem nečekal tuto otázku.
5: Já jsem to měla napsat dopředu, protože samozřejmě člověk nespomene. Já jsem se o tom trošku přemýšlela.
4: Tak dobře, tak ty máš to.
5: A jako mě ve své době hodně zasáhl Zachraňte Wayne Ryana, samozřejmě. Jako ještě
4: to v kině?
5: Já jsem to v kině a tehdy to bylo úplně novátorský, jak on tam natočí
4: ten začátek,
5: jako ten, by to, a pak jako fakt, jak tam jdou prostě všichni ty děti, a jak postupně trošku jako umírají a tak. A pak vlastně navazující na to jsem hrozně mám ráda Bratrstvo neohrožených.
4: Mm-hmm. HBO?
5: No, a to fakt mi přišlo jako strašně zajímavý seriál, který taky pracuje úplně jako jinak, než ty seriály minimálně do té doby, co jsem viděla, protože má sice nějaký hlavní hrdiny, ale pak různý díly mají třeba různý hlavní hrdiny, který už tam jsou předtím jenom vedlejší, nebo pak už moc jako nevidíš vlastně. A každý díl je trošku vyprávěný nějak jako jinak, sice jako to tak trochu navazuje, jak postupujou, ale vlastně fakt je vidět, že... že to, mi to připadlo, že ten seriál takový jako hodně jiný, nebo ta minisérie. A taky jako některé ty díly pro mě gradovaly. Mám hrozně ráda Bastoň, což je z bitvy v Ardenách, kde je hrdina prostě mladý medic, který tam má takovou jako krizi, která je tam hrozně jako nevyslovená, vlastně, nebo ne hrozně, ale prostě jako nemluví se tam o ní. A pak díl, který se jmenuje něco jako proč jsme bojovali nebo za co jsme bojovali, a taky se tam vlastně celá ta odpověď je na tuhle otázku je potom to, že na konci osvobodí koncentrační tábor. A to ti tak jako odpoví na to, aniž by ti to prostě to všechno jako prostě hrozně moc, to třeba ten Ryan pak na konci má ten takový americký proslov, prostě, když to jako všechno to řekne. Ale tady to hrobem, třeba, že? Ano, tady to třeba právě v tom Band of Brothers to není. A koukala jsem na to i jako po druhý, po letech, a myslím, že to nezastálo třeba tolik, na to, že už to seriál z nějakého roku 2001. Samozřejmě tam jako Damien Lewis, který mi přišel jako jeden z... Já jsem si objevila, nevím, tam, anebo ne, v Sázerodu Forzaitu, no, jako viděla jsem ho v několika jako různých rolích a přijde mi, že on je strašně skvělý, jako herec prostě, že fakt zahraje tak jako všechno.
4: A ještě filmy je strašně moc v druhé světový, to je jako, já jsem
5: je jich hrozně moc.
4: Já jsem, ale tak zrovna nedávno jsem viděla, udělal to History Channel, je to jako... jako jedna další verze Anny Frankový, ale je to z pohledu těch lidí, co ukrývali, hraje tam Liv Schreiber, v Praze se to točilo, částečně, já jsem to psala Night, jmenuje se to Small Light, a je to teda moc hezky. Je to vyloženě jako ta Anna Franková je tam tak jako, jenom tak jako v záběru, vždycky je to celý o té slečně, co ho ukrývala se svým manželem, a je to vůbec o holandském odboji, což já jsem moc jako nevěděla, jak tenkrát fungoval, je to 5 dílů. Dostalo to tak jako hrozně dobrý hodnocení, to mělo všude 2023, takže doporučuji. Myslím si, že to bylo na Disney Plus.
5: Já jsem byla v tom domě.
4: Já jsem taky
5: a
4: byla.
5: Ty, jako, já si pamatuju, jak jsem byla úplně hrozně šokovaná, jak to bylo malý. Že řekneš, jako kolik měsíců tam žili dvě rodiny, řekneš, ty, jako, ale jako deník Anny Frankový mám hrozně rád, jako tu knížku.
4: Tak to si vyzkoušet, ale seriál, že se mi to líbilo, že vlastně ta Anna Franková, ta tam, všichni známe ten její příběh, ale málo kdo ví příběh těch lidí a vůbec holandského odboje. Tak. A máš něco? Nějaké
6: no,
4: oblíbené?
6: Mám oblíbené. A zrovna ty Band of Brothers jsem aj viděl, jaký to je seriál. To jsem tuším bingeol tiež, ale už úplně sám. A já mám rád film strašně Tenkou červenou líniu. Mm-hmm. Jako to je... Asi nemám jiný oblíbený film z druhé světové vojny. Že mám pocit, že to je tak jakoby... Že aj ta apokalypsa je prostě tak jako americká hrozně a ta prostě Tenká černá linia je tak jako správně protiválečná, že no prostě... Ale viděl jsem iba raz a vždycky tužím jít na to do kina, oni to občas tuším hrajou v Aeru. Myslím, že před půl rokem to tam bylo, strašně jsem na to chcel jít, nějak mi to potom nevyšlo, ale jsem to viděl iba na telke, na chatě, ještě na také úplně nějaké staré telke prostě a jakože fakt ma to rozsekalo, že... To byl taký podobný zážitok, jako když jsem viděl asi jako 10-ročný Titanic a potom jsem se na druhý den zbudil prostě a úplně jsem byl plný těch emocí prostě jako 10-ročné dítě. To je jakoby podobný pocit, co mal po Tenkej červené čáře, když jsem to viděl a ráno jsem se zobudil na té chatě a úplně jsem si hovoril, tak to je jako, že jsem to fakt jako rozchodíval prostě další dva dní.
5: Ty jo, v deseti Titanic.
4: A nějaký slovenský známý film, který je světový?
5: Jako třeba obchod na korze, takový slámej.
4: To je takový maličký film.
6: Jeden z těch menších.
4: jako Češi se hodně věnují, že? I my se hodně věnujeme, jako... To často jako všichni, využíváme. No. 68. a druhá světová naše. Hmm.
5: No ale já si myslím, že druhá světová jako obecně, že to vlastně jako tak nepochopitelná, jako... že co se jako dělo během ní, pro mě tak nepochopitelný, že to jako neustále musím nějak jako zpracovávat.
4: No první moc není, že? Těch moc není, těch
5: no,
4: filmů.
5: Jejich míň, ale ta první je podle mě taková víc jako...
4: Tam není ten hlavní záporák, je to takový...
5: Dobře, ten záporák, no, je takovej jako trochu, ano, trochu víc míň jako čitelnej, ale... Navíc, jako první stojí podle mě třeba skvělej Stezky slávy, který ti fakt jako řeknu od Kubricka ještě z 50. let s Kirkem Douglasem, který ti prostě fakt jako mluví spíš jako obecně o nějaký jako armádní mašinéry, o tom, jak o tom rozhodují generálové, který jako obětou život s tím hrajou jako šachy a jim úplně jedno, kdo tam umře. A jsou, jakoby ta první stová spíš jakoby nemá. Jako jo, možná je to tam takový, že přesně nemáš úplně přesně, jako tady jsou ty zlí a tady ty horodní.
4: Je tam toho jako míň těch.
5: A pořád se to, je to úplně jako absurdní a nesmyslný, jako všechny tyhle ty, ten, jako ta země nikoho a ty zákupový boje, ale myslím, že to je jako víc...
4: Přesně byla brutálnější, že jo, ta první světová o dost asi, jako, že co se týká těch bojů, tak tam prej, jako fakt byla jako jatka, tý první světový.
5: No, jako myslím, první světová podle mě taky, jako, mně přijde, jako první světová byla víc jako romantizovaná ještě, jako, že to je přesně takový, jako, že to, jako, to bylo starší a okay. Letci a nevím co všecko, ale jako, že to bylo, jako, podle mě to bylo fakt taky hrozně jako hnusný, ale nechci říct, jako, že nudnější průběh, ale prostě, jakože oni prostě filmový. byli někde 4 roky zakupaný prostě na 10 metrech a tam se jenom posouvali o metry, jako. Jo, tak to je takový přesně méně filmový. Ale třeba ještě z prvnictví já mám ráda Šťastný a veselý.
4: Jo, s tím Žiletka, ne.
5: Kde je přesně o tom, jak se tam jako skamarádí, ten skutečný příběh, kde se teda fakt jako na začátku ještě ty války, prostě ty skamarádí na Vánoce, protože a najednou na sebe nemůžou střílet, protože se prostě spolu hráli fotbal, že jo.
4: Tak
5: a pak prostě je teda ty lidi, kteří tam nejsou a nejsou v té válce, rozhodují od stolu, je prostě vymění, pošlou někam na horší místa a pošlou někoho jiného, kdo už zase na sebe střílet budou, protože se neznají. Ale tam je to přesně jako tyhle, podle mě ty filmy, které jsou univerzálně o nějaký se snaží na nějaký humanismus, nebo prostě ti velmi jako kritizujou to, jak ty války vznikají, protože o tom rozhoduje někdo úplně prostě jako bez nějaký morálky v podstatě a je jedno na jaké straně. Jestli to je Francouz, Angličan nebo prostě Němec, tak...
4: Ještě ta vietnamská se docela filmovala.
6: No v tomto mi přišla vlastně hustá ta scéna jakoby v Oppenheimerovi, jak se tam baví o tom, teda na které mesto zhodia tu atomovku a nějaký ten prostě, já nevím, nějak generál, či prostě viceprezident, či kdo prostě... No, že tam chodil na dovolenky ono, prostě
4: tak
6: s rodinou, tak tam prostě ne. Tak.
4: A bavil tě Oppenheimer?
6: Ale hej, jako mi to přišlo super. Já jsem to viděl v IMAXu, alebo tak já mám prostě k tým Nolanovým filmům taky jako rezervovaný vzťah v zmysle, že to není úplně, že by som 100% nešiel na jeho film, že si hovorím, že to je najlepší na svete, ale idem sa tam skôr troška zabaviť, no.
4: Tak teď v lete přijde jeho velký Odyssey, opus, všetky jako, to zase bude vyprodané IMAX.
5: A tak to si zaslouží, to je jako super.
4: Já jsem jako na to Oppenheimera, já jsem se tam přijde nedostala.
5: Takže jsi to neviděla v IMAXu?
4: Ne, protože to nešlo. To bylo
5: to prostě
4: plný.
5: A dopředu, no.
6: A to bylo ještě tu nás z kopie vlastně z té IMAXu, že já jsem šel fakt na, já jsem ještě vtedy býval na Žižkové, takže jsem tam šel peši a normálně do toho kina tam potom vo frontě prostě upokladně čakali prostě různě lidé. Prostě jsem tam počul dánštinu, němčinu, že fakt jako, že...
4: Němci jezdili, oni to jako, že tak jsou široko daleko jediný, který to mají takhle.
6: No vlastně to bylo jediné kino, tuším v celé jakoby kontinentální Evropě, že bylo v Londýně a potom bylo nějaké až někde v Austrálii, či někde prostě úplně strašně daleko.
4: Já tam udělal i ne, ten Nolan tam udělal tu Zdravici, ne?
5: Zdravici, no. Asi možná bylo to samý. A já jsem jako zvědavá na Odysseu, já jsem Odysseu dokonce četla, my jsme měli na čtenářském klubu, jsem to vlastně jako rozebírala.
4: A to jde kdy? To bude někdy léto, ne?
5: No, zase to je nějaký červenec.
4: Tak on to umí, ty blockbustery, jakože zase všichni na to budou chodit a nebude to blbý, bude to dobrý.
5: Právě, já mám ráda, že to je takový, jakože vlastně to je mainstreamový film, ale který je fakt jako hrozně inteligentní. A má jako v sobě něco. A zároveň je to přesně, že to jako baví, ale taky to v tobě něco stimuluje, jako, no. Že mě, jo, nejsou to...
4: A je to film, že ho nezapneš na televizi na chatě, že jo? Donutí, prostě dáš si to hlídání.
6: Ale to ani ta tenka červený, jakože...
5: Taky není asi úplně, no, ale...
6: To bylo jako, skoro, jakože nás to napadlo len tak.
5: A to je skoro, jako, skoro prostě jako takový ještě větší punc kvality, že když tě i v takovýchhle podmínkách ten film prostě zasáhne, tak jako hodně dobrý. Ale přišlo mi... Mě třeba možná přemýšlím, jestli to televize ubírá víc než dubbing a přijde mi, že dubbing je ještě horší, když něco vidíš jako dubovanýho.
4: Já bych to zakázala.
5: Takže třeba jako Lawrence z Arábie, když já jsem dělala v televize dubovanýho, tak to na mě jako nezapůsobilo. Ale když jsem to potom dělala na plátně, tak jako to jsem pak na té filmovce šla ještě jednou, když to hráli a oni to hráli tak debilně vždycky jako přes noc v podstatě, jak má 4 hodiny. Tak to jsem pak, myslím, že tam šla asi třeba ještě na 2 hodiny se podívat prostě na kus, protože to jako na plátně je zážitek.
4: Já bych se ráda sedala na HBO Hex, já nevím, jak se to jmenuje v češtině, o té stárnoucí stand-upičce a část jsem sedala v češtině, jako půl dílu, a to se prostě nedá. Jako to je...
5: Já už to dneska teda vůbec nezvládnu, že dřív jako člověk na to koukal, podle mě dřív taky ty dubbingy, musím teda říct, že třeba někdo to rád horké, jsem dělala tolikrát v dubbingu.
4: A to je, protože jsi to nevěděla předtím v originále.
5: No,
4: víš,
5: ano, že když to jsem to pak viděla v originále, to přišlo divný. A fakt si to pamatuju spíš v té češtině, ale to se ten dubbing přijde, že je hrozně dobrý. A že prostě ty starý jako dubbingy z těch filmů, jako prostě 60. let, kdy se to fakt dubovalo nějak jako... ne narychlo, tak jsou jako dobrý a dá se to ještě vydržet. No. Třeba Norimberský proces, což je teda další skvělý film od Stanleyho Kramera, myslím, další skvělý film od Ruisty Válce, nebo jakoby, ano je, od Ruisty Válce, kde taky vlastně obvinuje jako všechny, nejenom nacisty.
4: Spencer Tracy tam.
5: Spencer Tracy, no. Tak ten třeba já jsem viděla s dubbingem jako český televize, ale i ten dubbing je jako fakt dobrý.
4: Já jsem to z dětství Ptáci v Trni a to byl jeden z mála slovenských dubbingů, který šel jako i do české televize. Vy jste měli český dubbing? Jako
6: skoro
4: dřív.
6: Iba český, no. Jakože ten slovenský byl úplně v minoritě, jako totálně.
4: Takže když byl takový ty přesně někdo trát horké, tak to tam šlo v českém.
6: No, jako jediné, co se fakt tlačilo jako slovenský dubbing, byl Harry Potter. A to je doteraz předmět sporou. Jako.
4: Jakože to, že to jakoby...
6: No, že se nám za to hrozně smětě.
4: Fakt?
6: No jasné. To já jsem
5: jak se jmenuje Brumbal? Nebo jak se jmenou ty...
6: Dumbledore, či počkej, jak to je?
5: Že to máte víc jako po angličtině, ne?
6: Hej. Že bradavice jsou Rockford, ne?
4: Vy nemáte bradavice?
6: Ne. Ale to je jako, že tam to můžeme tu být ještě 2 díly.
4: A Brumbal?
6: No, podle mě Dumbledore.
4: Tak. Já jsem viděla nějaký spalující rivalitu se slovenským dubbingem někdy na Instagramu, na mě vykoukla, to vypadalo se randomně. Já bych ten dubbing zakázala, ať se všichni jako anglicky.
5: A přesně to pak vidíš na těch zemích, kde ten dubbing nemá, jak ty děti umí prostě mnohem víc anglicky.
4: A já jsem si myslím, že nová generace už nechce ten dubbing, že na to jako nekouká. Jakože se zapne Netflix a jako se to radši jako s titulkama.
5: A já se zeptám své 20-leté neteře.
4: Můj synovec 21-letý úplně opovrhuje dubbingem. Ten by jako radši skočil z okna, než se koukat na něco nadabovaného, si myslím. A umí perfektně anglicky. A myslím si, že to taky tím, že to slyšíš od dětství. No tak my už tady jdeme ke konci. Máme tady ještě něco? Chceme se něco tady říct, třeba na co vidět, na co jít, nějaký.
6: Já se pozrám na svůj letterbox.
4: Jo, já vím, ty jsi posílala, že jo? A to teď strašně frčí a já to furt jako tomu pořádně nerozumím, tomu Letterboxu. Měl jsem ještě Marty Saprim posílala i včera, že viděla na tým. A to se ti líbilo?
6: Ten je super.
4: A ty film teda do kina si zrovna myslím.
6: To je dost, ale jakože já jsem si dal předtím pár dní a to je super, že na tom Letterboxu to můžeš vidět jako deníček, takže...
5: To je tak dobrý, to bych možná potřebovala jenom kvůli tomuhle, protože bych se pamatoval, co jsem vlastně bez viděla.
6: Ale to je fakt potom závislo, že už... Jakože už se těšíš, až ten film skončí a nalaguješ si toto. Že už potom ani nevíš, či koukáš ten film preto, aby si ho viděl, alebo aby si to zalogoval. No, ale viděl jsem to Marty Supreme a predtým jsem viděl Uncut Gems prvýkrát a to bylo těž super.
4: A co se tě se dvou víc líbilo?
6: To se asi nedá povedať. Jako, no, to je ťažko povedať. Na to Marty Supreme sa mi hrozně páčilo, že to, já jsem totiž z nějakého důvodu má úplně mysl ten marketing. Já jsem vůbec nevěděl, že to je o ping-pongu. A prostě jako mě přijde úplně geniálno, že prostě někdo spravil v podstatě heist film. A prostě jako o ping-pongu, jakože o věci, která, jakože já bych chtěl vidět, jak to pičoval prostě nějakému producentovi, jako, jak mu vysvětlo, jak to bude strašně cool, jak to...
4: A bude tam Timothée a dostal.
5: Přesně, že bude tam hrát Chalamet, jo, jasný, který máš peníze.
4: A jak ho nemám, jako nejsem nějaká jeho faninka, to tady je prostě skvělej.
6: Jako je to top. No, takže bavila ma ta paralela začátku, že na začátku on má ten Timothée tam sex s nějakou prostě svojou, nevím, asi to není jeho holka, protože tam má ještě nějakou manžela a je tam potom úvodná titulková sekvencia, že sledujeme tu spermiu, jak prostě jde útrobami a Uncut Gems začíná, že kamera jakoby vojde do diamantu a takým prechodom to prejde do, jak sa hovorí, tomu vyšetreniu, kedy vám pošlu zozadu...
4: Kolonoskopia.
6: A pretože ten hlavný hrdina má nejaký proste problém tam s črevami, alebo neviem, či má rakovinu, alebo niečomu. No a proste, takže to akoby prejde z toho diamantu do tej kolonoskopie. A Marty Supreme začíná takto, takže to se mi páčilo, taky jakoby trademark prostě.
4: Ne, je to jako super film, že projdeš do toho kina a užiješ si to, je to jako jízda, má to 2,5 hodiny a jako nepřijde ti to, nenudíš se vůbec. A tak asi teď vše.
5: No k nám možná ještě na konci řekni, proč jsi rozhodl být režisérem?
6: No,
5: takhle se...
6: To je hrozně těžká otázka, ale nevím, mně film přijde úplně úžasný a přijde mi úžasné, že prostě může zachytávat nějakou citlivost. Že můžeš tam dostat věci, které v mluveném slove prostě neexistují alebo prostě jsou hrozně ohraničené. A film je úplně super medium, prostě, které nás nechává žít prostě životy jiných lidí a můžeme prostě skrze to medium prostě cítit věci, které bychom normálně cítili. A no, jakože to je, tam je hrozně veľa dôvodov, jako, ale je to úplně najkrásnější médium.
4: To byl krásný konec.
5: No, krásná slova nakonec.
4: Tak my díky moc, že jsi přišel a...
6: Já děkuji za pozvání.
4: Tak zatím, za 2 týdny zase. Čau.
5: Čau.
6: Čau.
7: Odvážné palce.
8: Reklama Rádia 1.
9: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Nazdar, co tu bastlíš?
13: To je prototyp, nechaj na to.
12: Počkej, jsi tam dal senzory? To reaguje na pohyb?
13: Přesně, synchro přes cloud, budoucnost, brácho.
12: Taky tě to zajímá?
13: Přijď na Maker Faire Prague.
14: Tak. První festival makerů a inovátorů v Čechách. Proběhne 9. a 10. května na pražském výstavišti. Křižíkovy pavilony. www.makerfaire.cz.
15: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
16: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
15: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
16: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
15: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
16: A vstupné je zdarma.
15: Více informací najdete na praha.eu.
16: Vaše hlavní město Praha.
17: Ahoj, tady Marek Adamčík. Chtěl bych vás pozvat na rande. Teda na divadelní hru Rande s feministou, kterou hrajeme s Bárou Polákovou na letní scéně divadla Umgeld. Je to romantická komedie pro 21. století pod širým nebem. Více na divadloumgeld.cz.
18: Reklama na Radio 1.

0: budoucnost je zářivá a krásná. Všechno, co na mě čeká, je v pořádku. Není čeho se obávat. Jsem dítě štěstěný.
1: Mně to přijde násilně nelíbivé.
2: Rádio 1.
3: CD non-stop. Máme tu 19. hodinu, čtvrtek a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedlo dneska s touhletou britskou postpunkovou legendou Public Image Limited a bude znít jejich šesté album s názvem Happy, které vyšlo v roce 87 na značce Virgin. My si tenhle ten projekt Johnny Lydona, dříve také frontmana kapely Sex Pistols, dáváme do CD non-stopu v souvislosti právě s jejich blížícím se vystoupením zde v Praze, a to konkrétně 22. května v Sasa. Public Image Limited, zkráceně PIL nebo PIL, je anglická postpunková kapela, která vznikla v Londýně v roce 78, a to konkrétně pod taktovkou Johnny Lydona, dříve známého co by Johnny Rotna, z kapely Sex Pistols, dále kytaristou Keith Levenem, baskytaristou Chao Boblem a tím čtvrtým pak byl bubeník Jim Walker. Skupina podepsala hned na začátku smlouvu se značkou Virgin a v říjnu téhož roku vydala svůj také debutový single Public Image, který se umístil hned na 9. příčce britské hitparády v singlech. No a musím říct, že už tato věc naznačila odklon od té punkové agrese k více experimentálnějším vlivům ovlivněným jak dubem, tak i reggae, krautrockem či dalších avantgardních stylů. To debutové album PIL vychází v roce 78 pod názvem First Issue a hned následující rok pak vydávají velmi inovativní své druhé album s názvem Metalbox, které koncem 70. let etablovalo jako průkopníky právě postpunkového hnutí. Byl kladen důraz na atmosférické basové linky, disonantní kytary a také složitou rytmiku. Musím říct, že kapela od začátku byla charakterizovaná častými změnami v sestavě kvůli vnitřním konfliktům, kdy odcházeli jak Keith Levin, tak i později Jaw Wobble, který se vydal na solové dráhy či zakládali další kapely. Třetí studiové album kapela PIL vydává v roce 81 v dubnu, kdy se objevuje deska Flowers of Romance, doprovázena i stejnomenou singlovkou. No a na jejich pak čtvrté album jsme si museli počkat až do roku 84. To byla deska This is what you want, This is what you get, za které můžete pamatovat single jako Bad Life nebo hlavně This is not a love song. My jsme si naposledy hráli jejich páté album s příznačným názvem Album, které vyšlo v roce 86 z kraje roku. Desku produkoval Bill Laswell a si z ní můžete pamatovat velkou hitovku s názvem Rise. Každopádně dnes uslyšíte jejich šestou studiovou desku Happy, která vyšla hned následující rok 87 a nabídla 8 alternativně už rokových spíš nahrávek, kde si můžete pamatovat určitě hitovku Seattle, která odevírá album, a z desky vyšel pak i single s názvem The Body. Sestava na téhle desce už byla o poznání jiná, vlastně jediným zakládajícím členem tam byl John Lydon právě, co by je vokalista, ale na kytaru John McGeoch, klávesy a kytara Lee Edmonds, baskytara Ellen Diaz a na bicí Bruce Smith. V roce 89 se pak PIL navrací album s názvem Nine, které počítá jako deváté album. Teď vycházely živá alba v roce 80 Paris in the Spring či 83 Life in Tokyo. Z desky Nine vyšel single s názvem Disappointed a album produkoval známý Stephen Hawke, který spolupracoval dříve třeba z New Order či Pet Shop Boys. Ostatně kapela v té době také v roce 89 jela turné s New Order a třeba i Sugar Cubes. To úspěšné tažení kapely Public Image Limited završuje jejich pak osmé studiové album z roku 92 Dead What Is Not, které jsme vám tady tenkrát také na Rádio 1 vyhrávali v začátcích Rádio 1, ze které si pamatujete třeba hitovku Cruel nebo God. Pak přichází ale rozpad tohodle projektu Johnny Lydona a PIL se navrátili až po dvou dekádách v roce 2012 s deskou This is PIL. Devátá studiovka vyšla už tentokrát na jejich vlastní značce, abyste na ní mohli opět najít návrat takovým postpunkovým a experimentálně rockovým vlivům, a album doprovázelo i na Record Store Day jejich čtyřkabové EPčko One Drop. To výroční desáté album PIL vyšlo pak v roce 2015 jejich postpunkové dílko What the World Needs Needs Now, které nabídlo celkově 11 ostřejších věcí britského roku. No a naposledy jsme, myslím, že v Praze viděli s jejich 11. albem End of the World, touhletou deskou, kterou přijeli představitelé Lucerna Music Baru tenkrát. Každopádně asi chystají nové album, to je asi ve vzduchu, vy uvidíte už tento měsíc 22. května v Sasazu, teď už Public Image Limited, neboli PIL na desce Happy z roku 87 a já vám přeju příjemný poslech. CD Non-Stop.

Kdo pak to ví? Kdo to nezví? Ten nejmenší ještě nespí. A co pak ti doma dělala maminka, když si nemohl usnout? Maminka mi pouštěla plyn

0: chlapi zazerajou mrtvýho muže.
1: Hej, hospodo!
0: A sakra, Calamity Jane si přišla pro Lomcováka.
1: Jednoho Lomcováka!
2: Už se tu nesem, madam.
1: Kašlu tě na tvý patoky, srabe. Já chci Lomcováka!
2: Promiňte, ale tohle je největší Lomcovák ze všech Lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
1: Nevidíš se do pusy, Jacku. Největší Lomcovák ze všech Lomcováků je Radio 1.

Tak dohrávají vám White Fans a jejich cover skladby So Beautiful od Simply Red. Nečekaná kombinace, předtím Kastanec, Merle, Lancôme ze soundtracku k Peaky Blinders, Corner Shop a ode mě poslední věc bude Cory Henson, pozvánka na jeho zářijový koncert, 15. září bude hrát v Praze na Sedmičce, Cory Henson z kapely Vent, ne The Vent, ale jenom Vent. Budu se těšit tady u mikrofonu Rádia 1 za 14 dní ve čtvrtek o 10 večer, tady budu buď já nebo Jakub Hošek pod hlavičkou AM180, mějte se pěkně, dávejte na sebe pozor, neposlouchejte divný lidi, který jsou čím dál tím víc vidět. A ode mě tak asi všechno. Cory Henson teď na Rádiu 1.

mikrofonu rady do jedna uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Už dávno skončil Halloween. Už dávno skončil Halloween. Sundal jsem

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: vai, vai, é macai, é macama, sahuta noite, tá, vai, vai, reclama, reclama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si uzávěrky.

Don't fuck me. Do you want to listen?